tady zjistit něco Koudelka, je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.

Kapitola 9. Glock, kyanid nebo nůž. Sergej seděl na pohovce svého skromného bytu v suterénu. Už měsíc využíval informace ze sledovačky, kterou na Kamilu nasadil Lopata za pomoci Radouše a Pala. Nevěřil při takové práci nikomu a sám si vše kontroloval. Poslední měsíc nedělal nic jiného, než četl svodky ze sledovačky od poslechy a její elektronický diář, který měl stažen přímo na svůj iPad. Měl také program jejího řidiče. Jeho loajalitu si prověřil, nebylo to složité, Ron a Richie se s řidičem dohodli na vykradení služebního auta, když tam Kamila nechala služební aktovku. Brali to jako možnost dostat se k jejím nějakým dokumentům, ale zároveň potvrzení, že řidič je schopen udělat cokoliv, co mu křiví nakuká. Pochopitelně v tom jel s nimi. Akce se povedla nad očekávání dobře, ale výsledek byl tristní. V aktovce bylo hovno a to tam čekali bůh ví co, jak se vyhodnotil Sergej. Aktovku jí zaplatila pojišťovna, takže ta kráva ani finančně netratila. A jak při deratizaci úřadu bylo u ní obvyklé, druhý den řidiče vyhodila. No a kvůli takovému blbému pokusu jsme přišli o dobrý zdroj jejího pohybu. Sergej byl profík. Akci si připravil sám a to do detailu. A to, že přišel o kontrolní zdroj informací, mu sice vadilo, ale ne tolik. Seděl ve svém zatuchlém bytě, pokud se tomuto doupěti, prolezlému vlhkosti a plísní, dalo říct byt. Plánoval si celý postup, jak práci provede. Šel do všech detailů, vybíral příhodnou zbraň. Jed zavrhl jako první. Kyanid neměl rád a speciální jedy, kdy se umírá několik dnů nebo měsíců a vypadá to jako chřipka, tak to zavrhl také. Nemá tolik času a pak s jejími známostmi by se to mohlo v průběhu odhalit a to by se Lopata moc zlobil. Nebyl si také jistý, zda by za tak zdlouhavý konec Kamily dostal nakonec zaplaceno. Nechtěl se s nikým handrkovat. Chtěl, aby to bylo bez rizika a jed riziko je. Nakonec mu zůstala jeho oblíbená zbraň, jeho miláček, revolver značky Glock 20. Měl toho kluka, jak sám žoviálně říkal, když zbraň čistil, rád. Láskyplně si ho udržoval, jako když má dítě oblíbenou hračku, bez které neusne. Stejné to bylo i s jeho revolverem, bez něj pěkně pod polštářem spát nechodil. Byl to zvyk, zlozvyk, láska k této ocelové studené milence? Před spaním neopomenul dát dobrou noc i klukovi, když si ho pod polštářem naposledy zkontroloval, že tam je natažený, připravený kdykoliv vystřelit. Dobrou noc, kluku, znělo něžně od nájemného vraha každý večer před spaním. Vybral si období, kdy měla mít Kamila dovolenou pár dnů nebo týdnů. To považoval za dostatečný čas pro to, aby v klidu zmizel, než jí bude někdo hledat. To, že Kamila byla podivín i k rodině a klidně odjela na dovolenou, aniž by řekla kam a na jak dlouho, to věděl z odposlechů. To jen potvrzovalo jeho jistotu, že ji nebude nikdo pár dnů nebo týdnů hledat. Plán vymyslel s lehkostí nájemného vraha. Zkontroloval svůj arzenál, který by mohl použít, a připravil se na akci. Několik kilometrů od města v lese vykopal díru velikosti metr krát metr a půl, hloubka asi metr. Byl zmožen a kopání ho moc nebavilo. Nechtěl k tomu brát ani Richieho, ani Rona, kteří o ničem nevěděli, a také to měla být práce jen pro něj. Peníze také měly být jen jeho. Přece jen šlo o osobu, po které určitě nastane nějaká veřejná scháňka. Nebyla to prodavačka ze sámošky. Nechtěl mít žádného svědka ani spolupachatele. Ti se vždycky podělají, když se na ně zatlačí. To věděl až moc dobře. Způsob likvidace Kamily byl pouze jeho záležitostí. Nikdy mu nikdo nic nenařizoval. Byl jen úkol, termín, peníze, letenky, pas a trada na výlet do doby, až se vše uklidní.
Mizel vždy po vraždě a celkem se mu jeho systém líbil. Zkontroloval díru a řekl si, tak ještě půl metru, co kdyby pršelo, sjedou okraje výkopu, hrob bude plytký a vyleze ruka, ještě než budu v letadle do Karibiku. Usmál se, až zlaté zuby v polotně zasvítily ve světle úplňku. Výkop pak zakryl větvemi. Byl si jistý, že tudy nikdo nechodí a kdyby se tu nějaký hajný motal, tak si bude myslet, že pytláci nedokončili dílo. Byl spokojený. Pár metrů od silnice, nebude se muset s bábou tolik tahat. Nic netušící Kamila se připravovala na pár týdnů volna a šla si v šeru večera ještě koupit nějaké drobnosti. Bylo si chravo, smrákalo se a na ulici nebylo ani živáčka. Přitom bylo pozdě odpoledne nebo brzy večer, jak jinak popsat dobu kolem 18. hodiny. Zkracovala si cestu přes miniaturní parčík, který nebyl vlastně ani parčíkem, kdyby tam nebyly nějaké keře a tři lavičky. Paralyzér, který ji zezadu někdo naprosto tiše přiložil ke krku, tak způsobil rychlou reakci, znehybnění. Několikrát sebou prudce škubla, nestihla se ani otočit, ani vydat hlásku. Byla paralyzována. Sergej ji chytil kolem pasu, její ruku si hodil přes své obrovské rameno a chytil její dlaň s takovou šikovností, že i kdyby je někdo potkal, tak by se jen znechuceně podíval na ožralou ženskou. Vidět je nemohl nikdo, to si byl Serjože jistý. Malé mrazící auto, které vozí zmraženou zeleninu, mražené polotovary a další výrobky, měl připravené hned u obrovského šeříku, který dělal dokonalý neprůhledný závěs. Auto si vybral pečlivě, kdyby Kamila dělala cirkus, kdyby se náhodou vše nepovedlo na první pokus a v autě se probrala. Tepelné těsnění mrazících vozů bylo dostatečné i jako zvukové. Malý mrazící vůz se zase všude vešel a nebyl nápadný. A navíc byl kradený, přelepil jen reklamy na autě, vyměnil státní poznávací značku a tím si byl jist, že těch pár hodin ho nemohou identifikovat, i kdyby se majitel po něm scháněl. Kamilu i s její kabelkou hodil na pytle mražené zeleniny. Pozorně se rozhlédl, nikde nebylo ani živáčka. Nechal ji tam, obešel auto, zapálil si cigaretu a stále ještě vyčkával, jestli se neobjeví někdo, kdo by si celé akce všiml. Klid, hrobový klid, jako by to byla předzvěst dalších hodin nebo posledních minut Kamilína života. Sergej dokouřil, špaček cigarety zašlápl na zemi špičkou boty. Z opatrnosti jej zvedl a vložil do připravené krabičky staré stříbrné tabatěrky, kterou ukradl při jedné z vražd někde v Ázii. Nikdy nenechával za sebou stopy a nedopalek cigarety byl jedna z možných identifikací, že na určitém místě byl. Loudavým krokem se vracel k boční části auta a opět se podíval na ležící Kamilu tváří na pytlech zmražené zeleninové směsi či špenátu. Jako kdyby chvíli přemýšlel, nebo to byl jen pocit absolutní moci nad bezvládným tělem, který ho fascinoval. Jeho nízké IQ a moc nad životem a smrtí, to bylo pro něj tak fascinující, že se mnohdy tímto kocháním dostal málem do problému. Pokusil se rychle přemýšlet, jestli jí má zabít tady nebo až v nedalekém lese. Rozhodl se, že tady to bude lepší, co kdyby se po cestě probudila a pak by se s ní musel prát. Přiložil jí hlaveň tlumiče revolveru bez identifikačního čísla k zátylku. Znovu váhal, když se Kamila pohnula a začala se možná probouzet. Nejdřív se lekl a odtáhl hlaveň tlumiče od zátylku a při dalším pohybu Kamily vystřelil. Udělalo to jen puf, jako když prdne ještěrka, popisoval vraždu Kamily svému zadavateli o pár hodin později, aby si vyzvedl druhou část své odměny. Kamila sebou silně škubla a zůstala bez hnutí ležet. Hodil na ní další pytel zmražené zeleniny a vyrazil k lesu. Cesta ubíhala, doprava byla průměrná, nikde žádné zdržení.
Pískal si nějaké písničky, kouřil a nedopalky dával do své tabaťerky. Velký igelitový pytel, stejně jako rýč, lopatu a další nutné nářadí, měl připravené v dlouhé tašce černé barvy. Těšil se, že za pár hodin bude někde v teploučku, užívat si pohodlí tropů, peněz. Tady se mu to už zajídalo. Chtěl jinam a trochu peněz k tomu potřeboval. Zakázka přišla jako na zavolanou a bylo to celkem jednoduché tahat se s nějakým chlapem, který má kolem sebe ještě plno ochranky, to byly horší zakázky. A za Kamilu dostal dobře zaplaceno a práce mu šla pěkně od ruky. Sjel na lesní cestu, zhasl světla, nasadil si malou baterku na čelo, aby měl obě ruce volné. Něco, co mají havíři, záchranáři, když si potřebují svítit a přitom potřebují mít obě ruce volné. Měl radost, že je pečlivý, že si díru byl ještě několikrát prohlédnout, naposledy včera, aby upravil hloubku a nemusel se pak zdržovat. Ani trochu ho nenapadlo, že ho někdo sleduje. Bylo to stejné i tohoto podvečera, kdy se vydal k díře s Kamilou nacpanou do černého plastového pytle. Pytel byl dost velký, tak se tam pohodlně vešla, její kaštanové vlasy čouhaly jen proto, že pytel nasadil ze strany od nohou a praskla spona, kterou měla vlasy stažené do culíku. Spona praskla asi výstřelem. Serjoža se divil, že je tak málo krve. A dokonce ani mozek nebyl nikde roztříštěn, jak se mnohdy u takovýchto likvidací stávalo. Asi ta slepice nemá mozek, říkal si polohlasně a znovu se usmál a zlaté zuby hodili prasátko v odrazu zpětného zrcátka a baterky. Zlehka se pohyboval směrem k díře, protože hrob to určitě nebyl. Nacpal Kamilu do díry, pečlivě zaházel hlínou, aspoň on si myslel, že pečlivě. Nahoru hodil pár suchých větví a šel se svým nářadím pomalým krokem k autu. Divil se, jak málo bylo krve v autě. Utřel ji starým hadrem, nechal pytle se zmraženou zeleninou, tak jak původně byly, leda byly naházeny v autě. Vše i s rozbitou sponou do vlasů hodil do připravených igelitových tašek a vydal se zpět do Prahy. Cestou uklízel. Na staveništi nechal lopatu, na druhém rýč, rozvezl vše po celém okolí. Nakonec se zbavil auta. Strhl přelepy, vzal padělené SPZky a nechal auto sjet do rokle, které se říkalo pekelná koupel. Dno rokle tvořilo jezero dost hluboké na to, aby se tu utopilo 1000 takových aut. Je pravda, že zbavení auta neměl řádně promyšlené a proto s pečlivostí vlastní nájemným vrahům likvidoval všechny stopy. To, že se mu podařilo zlikvidovat i auto, tak to byl bonus, jak si sám ohodnotil. Kdo říká příliš mnoho pravdy, může si být jist katem. George Bernard

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Kolečko je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Petr Kolečko je scénárista, zejména režisér a také dramaturg. A když se podíváme na vaše nejslavnější, možná diváky, pro diváky nejznámější díla, Okresní přebor, Most, Trpaslík, Osada, Lajna, Vyšehrad, pro mě teda také Liga mužské moudrosti, tak je z toho jasné, že jste zaměřený na humor. A já slyším v médiích, pane Kolečko, dennodenně, že žijeme v hrozné době, ve zvláštní době, a skoro to vypadá, že pro humor tady není prostor. Existuje něco, z čeho je, nechci říkat zakázáno, ale z čeho je nevhodné si dělat legraci?
2: Za mě asi ne, když bych se musel možná ocitnout v té situaci, že bych volil Sofinu volbu, jestli z toho to si dělat srandu nebo ne. Spíš si myslím, že asi na takovou věc bych já těžko narazil. Jestli žijeme v době, myslím, že ta doba vlastně naopak ten humor si žádá, protože ten humor vždycky byl už za druhé světové války, prostě v koncentrácích si se dělalo divadlo, aby ty lidi nějak z toho jako vlastně, aby to celý přežili, takže myslím, že čím tvrdší doba, tím ten humor se stává jako tou nejojedinělejší cestou, jak z toho ven.
1: Je podstatné, kde má ten autor tu hranici, nebo na to jsou důležité takzvané třetí nebo druhé oči?
2: Je jako pravda, že když něco takzvané za hranou, já teda beru většinou za hranou, nám takhle, já bych zase nekecal, nám se stalo moc krát v těch různých týmech, že jsme něco si řekli, že je to za hranou, protože v té chvíli je to nevhodný, ale myslím si, že to spíš je jako takový, že třeba v té situaci ta postava nemá ten důvod nebo ten charakter na to, aby řekla něco takhle, až takhle nekompromisního nebo nekorektního bytě. Já se tomuhle slovu poslednímu snažím vyhnout, protože si myslím, že to nemá vůbec existovat. Ale takovým věcem jako došlo mnohokrát, že toto je za hranou. Ale opravdu si myslím, že to je spíš, jako není to nějaká autocenzura obsahového typu, ale spíš toho, řekněme, dramaturgického typu. Jestli to je, jsem to řekl dost rozumět.

0: Znitelně.
1: Já myslím, že ano, ale řekněte mi ještě, jak často se setkáváte se souslovím přestřelený fór?
0: To velmi často, to jakoby vlastně velmi často mi i v té realizaci, jako když někdo něco režíruje, tak velmi často se ukáže, že ten fór, který třeba na papíru vypadal nepřestřeleně, je v té realizaci přestřelený, takže s těma setkám pořád a v každém díle, každého seriálu máme spoustu věcí, které prostě nakonec řekne, to je moc a to je úplně běžný.
1: To řekne kdo?
0: To řeknu někdy já, někdy nějaký můj dramaturg, někdy se na to shodneme, když si to čte režisér nebo kreativní producent, někdy to řekne režisér až na place, když auto vůbec nejsem. Takže to může říct dokoliv, v kterýkoliv fázi, jako stává se to velmi často.
1: Je rozdíl, pro jakou platformu to dílo připravujete?
0: To má jako podle mě dvě roviny tady ta otázka. Jako já se tím moc nezabývám, nebo beru to spíš tak, myslím, že to dělám jako organicky, jako nějaký rozdíl to asi, ale spíš ale v tom smyslu, že ta platforma si prostě určitý druh komedie, pokud se bavíme teda o těch komediích, jako prostě nevybere, jo. Takže já jsem dělal párkrát pro řekněme ty jako komerčnější nebo spíš limonádovější televize, snad jsem teď nikoho neurazil. A tam samozřejmě bych se třeba 80% se jich děl jako nedostal a nějakýma 20% jsem se tam dostal. Jo. Takže samozřejmě ono to spíš směřuje na nějaké ty platformy, ty moje věci. Jsou mezi tím nějaké průsečíky. Já tady nechci házet ty jména těch televizí, to asi nevím ani, jestli to je vhodný.
1: Můžete házet čímkoliv.
0: Ono se to někde překrývá, že nějaká z těch věcí je vhodná na tuto a na tuto. Tam je nějaká osa těch platform, řekněme od nějaké jako televize jako pro opravdu nějakou ambiciozní tvorbu pro něco, co jde výrazně po sledovanosti a po prostě, aby se diváci zpříjemnili prostě úterní večer. A tam někde mezi tím jsou ty moje díla a některý se prostě překryjou, že končí tady, teď to není vidět, jo, jak to ukazuju, že končí tady na té ose a některý prostě zase překryjou sem, dostanou se sem a některý se prostě tady sem vůbec nedostanou, takže takhle.
1: Já jsem možná neúplně přesně položil tu otázku, moje chyba.
0: Já jsem velmi nepřesně odpověděl.
1: Tím slovem platforma jsem myslel to, jestli si člověk zkrátka víc dovolí, když něco vzniká pouze pro internet, pro YouTube třeba, a nebo když to vzniká pro televizi, notabene pro televizi třeba veřejné služby.
0: Takhle, samozřejmě skoro na mezině a Liga mužské moudrosti, což jsou věci, které jsme dělali jako s ostravskou skupinou okolo Vladimíra Skorky, režiséra, tak jsou asi věci, kde by to bylo složitý to v té televizi jako dělat, ale nemyslím si, že vlastně, ale stejně se to nedá vyloučit, jo, jako myslím, není vůbec důvod, aby ČT1 nepustila prostě v 11 večer skoro na mezině. V 11 večer asi proto, že to je samý zprostý slovo, teď jsem chtěl říct to slovo, ale tak nebudu tady mluvit prostě. Nemyslím si, že by to, a je to řešení, a to řešení je hrozně jako punkový i v tom provedení. My s tím samozřejmě počítáme, že my samozřejmě víme, že na to nemáme ty peníze, máme jenom peníze od lidí, takže prostě ty věci děláme jako tak, že vlastně toto se stává třeba devízou, nebo ten způsob myšlení je takový, že to vlastně celý takový punkářský, takže proto ono by to v té televizi opravdu velmi zvláštní. Jo. Myslím, že třeba Lajna se určitě v televizi vysílá, dále na Slovensku se v televizi vysílá, u nás vlastně dneska, když řeknu, vlastně televize Seznam jako je vlastně terestriální televizí dneska. To znamená, to je věc, která začala jednoznačně jako internetový dílo a vlastně dneska je prakticky televize. A na Slovensku dává normálně prostě televize Joj, což je naprosto regulární jako velký televizní hráč. Takže si myslím, že asi, nějak, asi bylo by to obtížné, ale ty hranice jsou daleko, myslím, zamlženější, než se lidi myslej. Myslím si, že by se divili, myslím, že by se divili jako tomu, že by se vlastně ty internetové věci dali v té televizi vysílat. Takže teď jsem vlastně sám došel k tomu, že si myslím, že ten rozdíl takový není. No.
1: Liga mužské moudrosti, to je můj oblíbený seriál.
0: To bych tak čekal. No. Že bych tak čekal, že
1: vám to
0: tohle naopak, jako naopak. Já myslím, že je to menšinová věc, se kterou my jakoby narážíme nezvykle na nás hodně.
1: Je to strašně vtipný.
0: No, ale asi evidentně jak pro koho, no.
1: Můj největší hrdina je nebinární soudce Jardo.
0: To můj taky.
1: Takže jsem všechny ty tři díly zatím a viděl možná pětkrát, šestkrát všechny, ale řekněte mi, kdy bude čtvrtý díl?
0: Velmi záhy, velmi záhy. My bychom, teď už to asi můžu říct, my jsme dali dohromady nějaké ty peníze, které na to máme. Bohužel máme tam nějaký problém u třetího dílu blokace YouTube kvůli nějakým prostě tématům, které se tam objevují, kde ten YouTube jakoby zablokovává některý způsob, jak tomu pomáhat, takže tam je jako výrazně, a to lidi by se asi všimli u těch čísel, že tam je výrazný pád té sledovanosti, ale takový, že je jasný, že to není křikou toho seriálu, je to vlastně zablokováním částečným. Takže tohle asi, nebo nevím, jestli teď chceme řekl něco, co je nějakou interní informací, myslím si, že snad ne. Takže vlastně, když jsme to dali tak dohromady, peníze od lidí a tak, tak vlastně nakonec se nám podaří natočit to, co jsme původně chtěli, to znamená 5 dílů. Samozřejmě ta věc vznikla v obrovských bolestech, protože jsme opravdu měli jenom ty peníze od lidí, co nám zbyly ze skorona mezi ně. Za to jsme dokázali napsat první díl a pak jsem musel velmi dlouho čekat, než se nám sejdou zase ty peníze na ten druhý a třetí díl, což jsme teda odvysílali, pokud vím, někdy před měsícem a půl až dvěma. Teď bychom měli čtvrtý, abych na to opět, čtvrtý a pátý díl bychom měli točit v srpnu a v září a pak vlastně okamžitě někdy na podzim to dát a tam by se teda ta série měla uzavřít.
1: Tento rozhovor předpokládám, že si vyslechli několik desítek, možná stovek tisíc lidí a mezi nimi budou fanoušci Ligy mužské moudrosti, jako jsem já. Jak vám můžeme ekonomicky pomoct? Nestyďte se a řekněte to.
0: No musí každý pošle jako každý pošle stovku jako na náš účet, který máme, tak to bude určitě super.
1: Tak kam ty lidi směřujete? Já vám pošlu dnes.
0: No my máme, když si pustíte každý ten díl, tak na konci vlastně i s QR kódem.
1: Když tam mluví ti tvůrci, to já vypínám.
0: No to já chápu, no. Tak jedině, že bychom to dali jako tak, jako když se prostě dělá světluška, že se to jede furt pod tím, ale já to číslo teda z hlavy nevím.
1: Rád bych tomu pomohl, screenshot. Tak řekneme to takto, že kdo si pustí Ligu mužské moudrosti, na konci je QR kód a přátelé, jestli můžete podpořit to, já to podpořím, je to velká legrace. Líbí se mě, že se nebojíte si dělat srandu z témat, kterých se mnozí lidé bojí. A ono to chvilkama vypadá, že to vyžaduje kus nějaké odvahy. Byl jste připravený na to, že vás za to někdo smázne?
0: Já teda opravdu z tohohle se jako hodně nebojím, no.
1: Fakt jo?
0: Moc ne. To je jako,
1: jste že... ještě moc nezažil teda.
0: No, tak jako já jsem hodně, jako musím říct, imunní vůči těm, a nebyl jsem vždycky, jenže dřív to bylo takový menší míře, já jsem dost imunní vůči nějakým internetovým, nějakým diskuzím, napadením a vlastně mě musel někdo napadnout nějak strašně jako veřejně v nějakém opravdu velkém prostoru a někdo asi dost důležitý, aby nějak vůbec jsem přemýšlel o tom, jestli mě to nějak dotýká, ale já opravdu jako tím, že moje pozice vůči vůbec nějakým reakcím na některý, že se někdo něčím cítí dotčený, mně to opravdu přijde jako naprosto pod moji rozlišovací schopnost. Já prostě si myslím, že v tom humoru opravdu je povolený vše, že řešit, jestli se komedie nějaká, která zpomíná lidi, dotkla něčeho moc vážného nebo ne, je jako ve smyslu, jestli prostě to tvůrci jako nepřehnali s něčím, tak já vůbec to nejsem ani schopný na tohleto přistoupit, na tohleto jako uvažování. Mm-hmm. Já samozřejmě, co je úkolem Ligy mužské moudrosti, tam je důležitý to, že se to dotýká opravdu docela podle mě závažných témat. A tam samozřejmě může vznikat to, že což jsme si tak vyhodnocovali, protože opravdu byly ty reakce hodně různý, hodně skalních fanoušků, hodně lidí, kteří naprosto nepřijali. Je pravda, že ono potom tam začne vstupovat ten faktor, který u té lehké komedie moc nevstupuje, protože Já když budu dělat přes prsty volejbalový, tak asi nikoho se nedotkne můj názor na beach volejbal nebo na nějakou lásku muže a ženy. Ale tady vlastně do toho pocitu toho diváka začne vstupovat nejenom to, jak se mu to líbí, ale taky to, že on si o tom tématu, o kterém to je, něco myslí. Jo? A tam, když já jsem vlastně v tom nějakém protinázoru nebo dělám se stranu z něčeho, co on bere jako vážné, tady samozřejmě jsou to v té lezemůské moudrosti, řekněme, stoupenci toho dnešního jako mnohopohlavního a hyperkorektního světového vnímání.
1: Tak já v tom čtu i Green Deal a...
0: No a Green další, Deal a Green Dealista a tohle. Tak samozřejmě potom já tohle diváka, kterýho jsem absolutně měl chycenýho ve skoro na mizině, tak já ho tady můžu ztratit, protože prostě opravdu prezentuju nějaký názory, se kterým on se naprosto nestotožňuje, a pak i kdyby náhodou některý ty vtipy byly dobrý, tak on už to nevnímá, protože ho to celý prostě štve. A takových lidí asi hodně, co viděli tu Ligu mužské moudrosti.
1: A v tomto vy jste nad věcí a říkáte si...
0: No nad věcí. Já jsem jako, protože si nemyslím, že ta Liga mužské moudrosti to staví jednoznačně, tam jsou prostě postavy a já vlastně málo kdy to dělám, tak i Most byl dělaný, takže málo kdy to je, že se to jasně přiklání na nějakou stranu. Tam jsou prostě nějaký postavy, které nesou nějaký názor, a soudce Jardo, bipolární soudce Jardo, tam má některé věci, ve kterých má jednoznačně pravdu, který říká ze svý bipolární, jako třeba věci o Bohu a tak dále. A tak jako vlastně místy tam má pravdu a vlastně i Petr Čtvrtníček umí přejít jako do nějaký vážnější polohy, když je to potřeba, takže ono to tak není, jo. Oni to lidi musí vnímat, a to já s tím mám, to s tím teda se potýkám pořád, to mě mrzí hrozně, že vlastně jedna věc je, co říkají ty postavy, jako pozice Mostu taky nebyla, jakože jako rasista Luďan jako nemá nikdy pravdu, nebo má někdy pravdu, lidi se v tom ztráceli, je to prostě postava, která jako, a navíc ten svět je paradoxní, a je to prostě postava v tom díle, ale to žádná z těch postav neprezentuje jako můj názor, to spíš jako dohromady ty postavy prezentují nějaký můj svět, jo. Já vlastně nemusím mít tu tezi na konci, jako autor.
1: Já tomu rozumím.

0: Máte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to má promyšlené ty kroky, protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má velice dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to trochu jinak?
1: Jako když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono ani to nelze, ano.
1: Takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, to je...
1: Ne, je pěkný,
2: výborný routní.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě
2: já
1: dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Jo. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha, no to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka. A já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8., on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechny
2: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku.
2: Já
1: mám demarkační čáru.
2: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země paní Danuší.
1: Ano. A udělá mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: No, tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksever?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
1: A to
2: se stává.
1: Jakkoliv prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale... Ksavere,
1: no tak kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak...
1: Tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky... Krásně. Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě...
1: Pane Holče, ale nezlehčujte. Ne? Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních
2: dnech. Ani náhodou.

Kapitola 15. Vrahům zvoní hrana. Na schůzku NVO se Nora dostavila přesně v určenou dobu. Byli tam už všichni, uvítali se jako obvykle. Artur zahájil schůzku, projednali vše, co projednat měli, a pak požádal Noru o rozhovor vedle v salonku. Nora se pokusila přednést to, co si do noci nacvičovala, jak chce ukončit práci pro NVO. Hned v polovině první věty ji Artur, vědom si své náklonosti k této ženě, chytil za ruku, před svá ústa položil ukazováček a řekl polohlasně: Pšt, Noro, nepokračuj, je to zcela zbytečné. Od nás se neodchází, nikdy za žádných podmínek, ani do důchodu. Dál se o tom už nebudeme bavit. Nora seděla se svým psíkem na klíně, který pozoroval oba v místnosti. Otáčel svoji milou hlavičku a upřeně se díval do očí toho, kdo zrovna mluvil. Artur se pousmál a jen dodal: A tiku, ty tvoje kukadla, kdybych mohl, tak tvé paničce vyhovím okamžitě, když si to tolik přeje. Ale nejde to, to prostě nejde. Pokračoval dál, tentokrát už v monologu k Noře, která sice nadurděně seděla, ale pozorně poslouchala. Chápala, že svého nedosáhne, ale stále ještě přemýšlela, co bude dělat. Noro, do Prahy se musíš vrátit. Pojede tam trochu větší skupina, než jste byli původně vysláni. Prostředí znáš perfektně, domestikovala ses velmi dobře, nikdo o tobě vůbec nepochybuje. Bez tebe prostě nemůžeme pokračovat. Pochopitelně nebudeš pokračovat v energetice, tam ty gaunery máme už všechny přečtené. Tvá práce bude podstatně složitější. Budeme rozkrývat další gaunery, nejen v justici. Chci tím říct ty další, o kterých ještě nevíme, ale jen o nich tušíme. Posloucháš mě? Trhla hlavou a v duchu se přiznala, že ani moc ne, ale považovala to za nehorázné se k tomu přiznat, tak kývla hlavou na srozuměnou, že poslouchá. Je pravda, že od této chvíle soustředěně poslouchala. Byla také ráda, že se na zasedání vůbec nehovořilo o Kamile. Bylo jí jasné, že podrobnosti jejího skonu a vše, co před smrtí řekla, všichni znají. Artur pokračoval dál, stále vedl monolog o úkolech, které jejich skupinu čekají. Seznámíš se s dalšími lidmi, kteří s námi už spolupracují. Jsou to lidé, kteří se sdružují ve skupině, která si říká Spravedlivý. Je to část justice, od prokurátorů až po soudce, a pochopitelně část policie. Dále dostaneš k prostudování 10 357 kauz. Podíváš se na to, uděláš síťové propojení osob. Nebyla by to ani Nora, aby ze zvědavosti nezačala klást otázky. O jaké kauzy se jedná, co jsou to za kauzy, jaké síťové propojení osob? Vysypala celou řadu otázek a Artur si byl jist, že rybička začíná zabírat, návnada byla voňavá. Je to část případů, kde máme další důkazy, že se jednalo o stíhání či likvidace osob na zakázku, nebo jen tak z legrace justice. Jak z legrace justice? To si ze mě utahuješ? Samozřejmě, že si dělám legraci, opáčil Artur, ale začínal si být jist, že Nora na návnadu zabírá. Podívej, nespravedlivě, v rozporu se zákonem stíhaných osob je v Česku podezřele hodně. Po rozborech jsme zjistili, že část je stíhána skutečně na zakázku lobbysticko-politické mafie, nebo jestli se ti to více líbí, tak na objednávku. I jeden z jejich ministrů o tom zcela otevřeně hovoří, že se tam zavírá na objednávku. Pak další skupina je stíhána jen tak, protože jejich nabubřelý systém jim to dovoluje. Zodpovědnost za své činy nemají, tím myslím policii a justici. Prostě si někteří ti machři udělali z tohoto státu oboru a v té loví slušné občany jako pytláci zvěř. Další skupinu tvoří absolutní neznalost zákonů, jak u části policie, tak justice. Představ si, že někteří absolvovali právní studia za několik měsíců. Jinde je to touha po povýšení, tak obvinují, obžalovávají či soudí jen z touhy po povýšení.
Pak je pochopitelně skupina vyděračů, i ta tam funguje, ta pracuje za úplatky. Jsou mezi nimi jak policie, tak prokurátoři, tak soudci. Je případ, že soudce soudil a nechal se uplácet lahví whisky. Nedodržuje se ústava a další zákony. Prokurátor nezná zákony a obžalovává. Při počtu souzených, pokud by to bylo v souladu se zákony, jsou Češi národ zločinců a o tom silně pochybuji, ukončil svůj úvod do problematiky Artur. Nora seděla. Atík byl stále ve střehu, ale ona mlčela. To mám jít zpátky? To snad nemyslí vážně, honilo se jí hlavou. Nakonec se zeptala, jak si to myslel u těch kauz připravit propojení osob? Úplně jednoduše, jako vždy, kauzy probíhají v celém Česku. V mafiánském systému je zapojena velká skupina, která si vzájemně kryje záda, pomáhá. Mají přísloví, ruka ruku myje, nevinný ať v kriminále a bez peněz schnije. Artur tím myslel propojení policie, prokurátorů, soudců s objednateli, to jsou obyvatelé zátoky Sviní, kteří pomalu jako krysy opouštěli svá teplá místečka, ať už v politice či jinde, a čekali v Týlu na možné zpětné vylodění, jakmile se bouřlivá situace uklidní. Za bouřlivou situaci považovali vše, co je mohlo jen trochu ohrozit v jejich vykrádání státu. Prostě místo pohádek si budeš číst kauzy, vytahovat z nich policisty, prokurátory, soudce na jedné straně a na straně druhé osoby, kterým likvidace ubožáka prospěla. A z tohoto vzorku si uděláme pěknou mapu gaunerů. Je mi to úplně jasné, a to je jich přes 10 000? Ne, je toho mnohem víc, ale ještě to analyzujeme u nás. Zároveň bude připraven seznam těch, kteří jsou už ve vězení a nic neprovedli. Jsou jich stovky, doufám, že ne tisíce. Nora se zhluboka nadechla nebo si znechuceně oddechla. Každopádně se stále nevyjadřovala, ačkoliv jí to nesmírně zajímalo. Aspoň pár kauz si pročíst jen tak na zkoušku, honilo se jí hlavou. Noro, jestli chceš, tak si pár kauz vezmi a pročti si je jen tak na zkoušku, co říkáš? Zase mi čteš myšlenky, pousmála se Nora. Moje malá Noriko, oslovil ji stejně něžně jako dříve. A aby ses v Praze nenudila, založili jsme ti institut. Artur po této větě vstal, šel pohladit Atíka, ale i Noru, a jen tak polohlasně si brblal, že je to jeho statečné děvče. Změnu potřebovala za každou cenu. Zda ji udělala správně, se teprve uvidí. Z Washingtonu se natrvalo odstěhovala. Byla v této chvíli jako poletující ptáče, které hledá své hnízdo. Vnitřně tušila, že žádné hnízdo nehledá, že navždy bude bloudit tímto světem, že nechce být už nikdy k ničemu a nikomu vázaná. Uběhlo pár týdnů od porady v Kapském městě a Nora pročítá část kauz, které si vybrala, jak sama říkala, jen tak pro seznámení. Byla to náhoda či nějaká jiná síla, která jí dala do rukou první kauzu? Kauzu Jablko? Proč byla zařazena mezi těch několik tisíc, které by měla prostudovat? Nastražil to Artur, aby jí vlákal znovu do práce, jak sám říkával, na plný úvazek? Nebo jen pokračuje podvědomí a poslední slova Kamily. Začetla se do kauzy a už v průběhu věděla, že jí má Artur na lopatě. Dychtivě četla další a další kauzy. K některým se vracela a začala pracovat automaticky jako robot. Výpisky, poznámky, doplňování jmen ze strany policistů, prokurátorů, soudců a těch, kteří mají z likvidace osob prospěch. Vytvořila si v programu, který mají k dispozici, svůj interní záznamník a začala. Vůbec si neuvědomovala, že byla opět vtažena do projektu NVO, a to takovou silou, o které neměla ani tušení. Doslov. Prokurátorská junta ovládla některé státy a došlo k masakrování lidských životů tím nejbrutálnějším způsobem. Odkud čekáte spravedlnost? Odtud jste se dočkali justičního omylu nebo dokonce justiční vraždy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
2: Krásný den vám i divákům.
1: Je to smutek, nedá se nic dělat. Včera to zasáhlo celý svět. Zemřela Alžběta II. Přiznám se, že kdyby mě někdo před pár měsíci řekl, jak moc se mi to dotkne jednoho dne, bych mu nevěřil.
2: Tak je to celý náš život, protože jsme všichni nějak si mysleli, že to bude opravdu věčně, protože ona vlastně byla taková bytost, která vládla dřív, než my jsme se kdokoliv narodili, a skončila vlastně druhá alžbětinská éra. Je to vlastně hrozně zajímavá věc. To máme, já to mám, jsem takový jako hodně fanda na Británii, a dcera vystudovala britské školy, takže to tak jako bereme možná ještě víc, než se to bere v České republice. A je zajímavý to porovnání těch alžbětinských dob, to znamená, že by ta první, který šlo vlastně o život, když se dostala k moci, ohromný rozmach Británie, udělala z ní vlastně světovou velmoc, až by ta druhá vlastně řešila ten ústup, to znamená převzala vlastně, tak znovu jak byly ty rozhovory, tak se používalo slovo impérium a postupně to impérium se demontovalo, ta doba se úplně měnila a ona to ustála, takže byla to úplně zásadně odlišná, dlouhá doba, asi to bude jednou velké, bude to v učebnicích první, druhá alžbětinská éra. A pro nás je asi zajímavý, že prostě se svět celý jako mění, že tohle to je ta symbolická věc. Ono to samozřejmě se nedá říct, že tím včerejším datem je nějaký překlenutí dvou časů, ale asi vysoce pravděpodobně je. To znamená, nejenom, že skončilo 20. století, tak jako definitivně, ale druhá věc je, že celá ta éra Británie, vlastně to, co my jsme si mysleli,

0: Víš si uvědomit před tou prezidentskou volbou, jak moc jsme v jiné situaci než ta Británie. Že? Čili tam ta královna je svorník, my to nedokážeme nahradit tady. Nemůžeme vylosovat královský rod, to se prostě musí po staletí utvořit, ale jaký velký rozdíl při docela drsnosti britských novin a při docela drsnosti britské politiky, jak ona to vlastně dokáže spojovat. A my, jak jsme si vymysleli tu nesmyslnou volbu, ještě dvoukolovou přímou, tak samozřejmě ten prezident, aby byl zvolen, tak musí vyvolávat nenávist u části lidí, že jo, ty marketingové týmy teďka pojedou ani ne tak výhody toho svého, že to se moc nechytí, jako říkat, co ten druhý dělá špatně, čímž se stane, že někdo to vyhraje o kousíček a ty druhý budou celý 4 roky si z něj dělat legraci, což teďka zažíváme po těch prezidentských volbách. Takže to je takový smutný a je to velký handicap české společnosti, ale nemá to asi jednoduché řešení. No. Asi byla trošku výhoda, když jsme toho krále měli, že poslední český král byl, myslím, Tomáš Garrigue Masaryk, protože oficiálně to byl Karel I., ale Tomáš Garrigue Masaryk byl vlastně tak jako zvolen mimo vlastně v zákulisně a moc se jako nepochybovalo o tom, že má být volen dál, i když ke konci byly nějaké hlasy a vlastně to působilo hrozně dobře.
1: Přemýšlel jsem o ní dlouze včera večer. Říkal jsem si, že to byla taková jako globální babička všech. Jo. Když se podíváte na tu fotku, tak to z toho jde. Nicméně...
0: Ona se to hodně říká, ale myslím si, že ona byla jako docela tvrdá babička. Že jestli to byla babička, tak to byla taková ta, která ty vnoučata docela vychovává.
1: A to já si nemyslím.
0: Jo, že myslím, že to nebyla ta babička, co je úplně jako rozmazluje. A to je možná ještě cennější, než době bych řekl. Myslím si, že ona nás všechny trošku jako vychovávala, ne že by na nás křičela, ale že prostě tím svým příkladem nastavovala normy, kterým jako dostát není takový, jako když máte tu babičku, co vám dává to cukroví a co si ještě dáš a zapnutí televizi. Je to takový člověk, který vám říká, takhle to nějak dělám, zkus to tak dělat taky. A ta laťka byla proklatě vysoko. A teď nemluvím o těch zámcích, mluvím o tom, že je neuvěřitelný, se člověk dívá na její ruce jako lékař ty 2 dny před smrtí. Jak je vlastně vidět, jak ten zdravotní stav už byl velmi jako pokročilý. Pravděpodobně kardiálně selhávala a tak dále. A jak dostala těm povinnostem 2 dny před smrtí, to je úplně neuvěřitelné. Včetně toho, že to všichni museli vědět, protože výjimečně byl ten proces na Balmorelu, byl ve speciální místnosti, kde normálně se nepřijímá, protože asi bylo těžké, aby královna vlastně na to sebrala ty síly, ale ona ještě sebrala. No tak to je ta laťka. Je strašně vysoko.
1: Napsal jsem včera večer takový článek, který občas píšu komentáře pro Rady noviny, který se jmenuje Kdyby byly kvóty na královnu. A přemýšlel jsem taky o tom, že o té diskusi o ženách v politice. Pane docente, toto je žena v politice.
0: Ano, toto je žena v politice. Mimochodem, ono to ukazuje, že ty ženy jsou jako velmi silný. To znamená, ono je jako velký jakoby, myslím, nepochopení jako úlohy žen v politice. Myslím, v Čechách úplně absurdní věci. Spousta těch žen, které jsou v politice, jsou ženy, které nemají děti. Že se tomu třeba jako věnovali a je to určitá daň za to, že se tam jakoby dostali. A zároveň vidět, že když ty ženy prostě mají rodinu a mají ty děti, tak to jsou ty ženy v politice, které potřebujeme. Jo? U královny je to trošku něco jiného, ona se do toho narodila, ale je důležitý, aby ty lidi měli tu životní balanc. Aby, a to myslím, je to dobrý, co tam přinesou ty ženy, měli by to tam přinést i muži, kteří prostě jsou nějakým způsobem zakotveni, protože pak rozumějí ty většině lidí, čím žijou.
1: Tak je to smutné a život jde dál, i my jedeme dál. Dusno na Vysoké škole ekonomické. Rektor Vysoké školy Dvořák se ohradil proti vystoupení Ševčíka na protestní akci. Co si o tom myslet?
0: Já jsem z 90. let, jo, takže my jsme tehdy jako si mysleli, že by co nejvíc to mělo být tak, že je někdo posuzován za svoji odbornost nebo jak je třeba umělec a nemělo by se tolik řešit jeho třeba politický názory. To znamená, že by člověk nebyl dobrý nebo špatný soudruh, ale hlavně, že by se měl řešit ta odbornost. Čili to já prostě mám v sobě hodně moc jakoby zakotvený a myslím si, že ta společnost naše bude úspěšná, když tu budou zaznívat i různé politické hlasy, takové nebo makové. Já teď nechci se zastávat ani pana rektora, ani pana děkana, a každý asi má nárok na svůj vlastní politický názor.

0: Pak je ta druhá věc, že by se mělo řešit, a to já vůbec netuším, nakolik je pan děkan Ševčík dobrý učitel, vědec a tak dále. Čili to je samozřejmě můj názor. Vnímám, že teď ta situace se otáčí, že se blížíme do situace, jako pamatuju za komunistů, že už začíná být skoro i jedno, co vlastně jako umíte. Hodně se dají přimouřit v oči, hodně znám těch příkladů, kdy se zavřeli všechny oči, když byl někdo jako politicky uvědomělý v České republice těchto dnů a týdnů. A naopak, že třeba lidi vysoce kvalifikovaní mají prostě problém, když nemají ten správný názor. Čili já bych byl rád, kdyby to skončilo zase zpátky tak, že budeme... Se třeba málo kdo zná jméno Ezra Pound, to bylo v těch 90. letech, to je americký básník, velmi významný, nechci ho hodnotit. A on prostě se v určitou dobu zaplet s nacismem, jak mu to imponovalo do určitý míry. A to byl ten krásný úhelný kámen, jestli vlastně ta poezie toho Ezry Pounda, a jestli třeba můžeme akceptovat umělce a filozofy, kteří třeba byli antisemité. Jo? To je velmi jako těžká debata, kterou bychom si měli odstarat. A tohleto jsou politické názory, to není tato tíha. Ale i tehdy my jsme v těch 90. letech říkali, pojďme číst Ezru Pounda a posuzujme jeho verše, neřešme jeho život. Takže to je tak. Jestli se nám samozřejmě pan děkan Ševčík dopustil něčeho, co mají pocit z hlediska Senátu, no tak snad já doufám, že žijeme v právním státě, že to nebudou řešit lidi na Twitteru, že nebudou kampaně v médiích, ale že máme nějaký akademický senáty a tak dále. A kdyby něco prokázali panu děkanovi, no tak se to nějak řeší. On se zase bude moct nějak odvolat a tak dále. A bylo by dobré, aby jsme to řešili jako právní stát. A ne jako třeba za minulého režimu. Že se něco napsalo v rudém právu a pak to frčelo.
1: On tam řekl na té demonstraci, pan Ševčík, že premiér je hňup. Tak to myslím, přesně bylo to. A to se hlavně nelíbilo tomu panu Dvořákovi, to vyplývá z toho článku.
0: Pak to může dát samozřejmě nějakému etickému panelu. A ten etický panel, tohle to je jakoby kontroverzní věc. Já jsem jako si všímal na Twitteru, že někteří útočí na pana děkana za nějaká fakta, která tam skutečně jakoby řekl, a někdo se chytá tohle výroku. Ta fakta, to mi by jako hodně vadilo, kdyby za ty fakta měl být někdo trestaný, ať už jsou pravdivý nebo ne, ale mělo by se to nějakým způsobem vyvrátit jako fakticky. Tenhle ten výrok je takovej, že někdo může říct, že to snižuje vážnost školy. Doufám, že nebude někdo trestaný za to, že snižuje vážnost jako mocnáře. No to by byla právě ta chyba, jo? Ale kdyby někdo řekl, že to jakoby to slovo hňup nějakým způsobem dehonestuje vysokou školu ekonomickou, to si tam musí vyřešit, jo? Na Vlznově náměstí.
1: Tak, jedeme dál. Prezident potřebuje psychiatra, řekla Stehlíková před soudem se Zemanem. No, co si o tomhletom myslíte?
0: My jsme tady o tom mluvili. Ta věc je taková, že byl jsem velmi nevhodný, jak se spousta lidí chovalo k panu prezidentu Zemanovi v té době. To já myslím, že je jako neskutečné zrcadlo nasazené všemu v Čechách. Umírající a zemřelá královna a Miloš Zeman v těžké situaci. Jo. Já nechci ty dva srovnávat, teď někdo řekne, že je, není. Do toho se nechci pouštět. A chci se pouštět do nějaký etické kultury. Jo. Bylo třeba zjevný, zpětně napadali některé média, které včas oznámili, že královna umřela asi skoro omylem, ale ona už v té době asi byla mrtvá, se zdá. Ale prostě Británie byla domluvená, rychle se to vrátilo, že to bude mít nějakou proceduru London Bridge. Jo. Tohle nám úplně u Miloše Zemana chybělo. To bylo úplně strašný, ty fotky, co byly v novinách, jo, kdo se jak k němu vyjadřoval. A už vůbec mě to jako děsí u lékařů. Takže to podle mě je meritum tohoto sporu,
1: ano.
0: Kde já chápu, že se pan prezident, myslím, že to žaloval, nějakým způsobem ohradil vůči tomu, aby se takhle s ním jako zacházelo od lidí, kterým někdo dá jaksi sluchu. Že něco jiného je, kdyby paní doktorka Stehlíková mluvila o nějakém inženýringu, ale když lékař něco takového řekne, no tak to lidi berou vážně a opravdu to toho dotyčného poškozuje. Takže já myslím, že asi tenhle soud, já nevím, jak dopadne, jsem právník, ale měl by víc k nějakému zamyšlení nad lékařskými standardy, možná i nad standardy novinářskými. Já samozřejmě chápu, že je to nějaký veřejný zájem třeba do jistý míry něco vědět o zdraví prezidenta republiky, ale ten kontrast mezi Británií a Českou republikou je tedy brutální.
1: To je
0: jo, to zná ta hrozná bulvarizace, když třeba někdo nemá rád pana prezidenta Zemana, tak co třeba lidi, kteří mají o sobě vysoké mínění a mají tituly před jménem, za jménem, psali na sociálních sítích, to mě přijde prostě neuvěřitelné. Mm-hmm.

0: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Zdeněk Vočásek.
1: S kým se ve vězení nejčastěji bavíš a o čem?
2: Jak už jsem říkal, s vězni se kromě nějakých akcí nestýkám. Žij zvlášť a sám. Je to zvyk. A je nás víc, co tak leží. Člověk má nádherný klid. Víc a ovšem mluvím se zaměstnanci věznice.
1: Ve sledování televize máš nějaká omezení?
2: V tomto směru žádná omezení nemám. Skoro celý den poslouchám rádio a večer, už tak kolem 18. hodiny, televizi.
1: Co tě baví v televizi?
2: Hlavně zábavné a dokumentární pořady. Jsem náročný divák i posluchač. Ale samozřejmě je to proložené čtením teletextu a taky čtením knih. Člověk musí být v obraze. Jsem velice emotivní člověk a brečím u všeho, co mě dokáže dojmout. Kniha, film. A co 100% zabere, to je na ČT1 Pošta pro tebe. Tam je to dojetí opravdu silné a vždycky mě nějaký příběh dostane.
1: Zdeňku, máš pocit, že když ti zrušili provaz, že ti měli dát jiný trest než do životí?
2: Když to člověk probere, tak jsem měl dostat rok. Měl jsem dostat rok. Právě byla ta amnestie. Měl jsem si jít k soudu pro 24 let, protože když byla ta revoluce, přišel za mnou náčelník věznice a říkal, mám rozkaz prezidenta republiky Václava Havla, že se váš trest mění na 25 let. A já dostal nakonec do životí.
1: Takže podstata je teď taková, že žádáš, aby prozkoumali rozhodnutí, že si měl dostat 25 let a dostal do životí, s tím, že amnestie ti měla sundat jeden rok, takže máš být vězněm na 24 let.
2: Přesně, takhle přesně to mělo být, jenže tu chybu už asi neuznají.
1: Není to tak, že ti přeměnili provaz v doživotí? Předtím přece zase nebylo doživotí.
2: Tak to nebylo. Když si to člověk probere, tak jsme měli dostat s tím malým od Havla milost. A teď dávej pozor. Když třeba už někdo dostane milost, tak ji dostane. Ale vezmi si, že ještě 6. prosince Gustáv Husák prý podepsal popravu. Takže to musel Havel zrušit a do životí tenkrát nebylo. Tak logicky se měl dostat 24 let.
1: Říká se, že když někde sedíš 20 let, pořád tě tam hlídají stejní lidé a tak se s nimi dříve nebo později musíš skamarádit.
2: Nejsou to pořád stejní lidé. Jednou slouží tam, jednou zase tam. Prostě kolují.
1: Ale znáte se, ne?
2: Celkem se známe, to ano.
1: Tykáte si?
2: Tak to ne.
1: Oni tobě tykají?
2: Ne, vůbec.
1: A najde se vůbec nějaký z těch dozorců, který je ti bližší než ostatní a kterému třeba víc řekneš?
2: Sem tam se najdou takový, kteří mluví o všem možném, ale že bych jim věřil víc nebo míň, to ne. Kriminál je místo, kde má důvěra krátký život. Ale někteří dozorci jsou fajn, třeba mi přinesou noviny a tak. Nemám problém.
1: Ty si dozorce posíláš pro noviny?
2: Uklidni se, Xavere, tak to není. Ale když slušně požádám, aby mi například přinesl tisk nebo něco, tak to většinou udělá. Já poděkuju a to je všechno.
1: Bojíš se jich?
2: Autorita tu být musí. To jsou zaměstnanci, kteří takzvaně dělají svůj úkol, tak jej musí plnit řádně. Když to odfláknou, tak to stojí za bačkoru.
1: Dostal ses někdy do konfliktu se zaměstnanci věznice?
2: No jsem tam taky.
1: Kvůli čemu třeba?
2: To už je pár let, takže nevím.
1: Šikana tady je?
2: Ty lidi už jsou pryč, takže oni se tím spíš nějak bavili. Už tady nikdo takový není.
1: Co si myslíš o tom, když utekl Kajínek? Pozoroval jsi to tady, viděl v médiích? Četl jsi o tom články?
2: Ano, dokonce jsem o tom četl. Ale já jsem nebyl s Kajínkem na celé. Jenom na vycházce nebo v kulturní místnosti.
1: Je to férový chlap?
2: Ano je.
1: Vraťme se ještě k tomu, proč jsi vlastně tady. Když jsi odcházel od soudu, tak prý na tebe křičel někdo z příbuzných těch obětí, že ví, že jsi to neudělal.
2: Ano, to je pravda.
1: Jak si to mám vysvětlit?
2: No prostě sám u soudu prohlásil. Já nevěřím, že tento člověk zabil mého otce.
1: Na základě čeho to mohl říct?
2: Na základě svého přesvědčení. Protože mě odsoudili skutečně bez důkazů, bez všeho. A on to tam pochopil. A když mě potom odváděli, chodili ke mně cizí lidé, hladili mě a plakali, loučili se mnou a jinými, nadávali a takový ty věci. Někteří brečeli a já ty lidi neznal.
1: To ti odváděli potom, co ti dali pro vás?
2: Ne, to bylo u toho prvního soudu. A protože ten člověk prohlásil, že nevěří, že jsem ublížil jeho tátovi, tak už k tomu odvolacímu soudu nebyl pozvaný. Napsal jsem domů, že tolikátýho mám soud a ten soudce, ten František Bouma, tam prohlásil, že prý můj dopis byl závadný a tím pádem vůbec nikoho z nich nepozval. Ani rodinu, prostě nikoho. A šel jsem na celu smrti. U toho soudu to bylo dost emotivní. Třeba advokát prohlásil, že bych měl být zproštěn v plném rozsahu, protože já se vlastně nedopustil ničeho jiného, než neposkytnutí pomoci.
1: Počkej, nejméně jednoho si přece jednoznačně zabil.
2: No, to je takové spornější. Je pravda, že jsem ho bodl, to je pravda. I že obrátil ty oči v sloup, ale neviděl jsem, že měl předtím 10 nebo 11 ran nožem.
1: Proč si ho bodl?
2: To jsem právě prohlásil už tam. Když ten jeden odběhl a já přišel, viděl jsem ho u radiátoru. Seděl, mával rukou a měl v krku zabodnutý nůž. Ten se mu vytáhl, odhodil a odtáhl jsem ho do středu místnosti. Chtěl jsem ho nějak ošetřit nebo něco a on najednou začal zvedat ruku takhle proti mně. Nevím, co mě to napadlo, čapal jsem ten nůž a bodl ho do hlavy, načež se nůž ohnul a on obrátil oči v sloup.
1: Nenapsal si někomu z pozůstalých dopis?
2: Já ty adresy vůbec neznal, neměl jsem žádný telefon, nic. Já nikomu nepsal a hlavně nevím, co bych jim psal.
1: A to by nikdo nepsal? Nikdy tě nikdo nekontaktoval?
2: Ne.
1: Kdy za tebou byli naposledy rodiče?
2: V roce 1992 tady byli naposled. Další věc je, že už jsou starší a je to pro ně velmi náročné. Tátovi je 73, máma je ročník 1941. To máš těžké. Raději, ať jsou doma a v pořádku.
1: Píšete si?
2: Jsem tam, ano.
1: Co oni tak píší? Co z toho cítíš, že ti věří?
2: To jo, ale teď píší akorát nemoce, nemoce, nemoce, už nic jiného, nemoce, nemoce, kdo umřel a tak. Ani nevím, jaký z toho mám pocit, nevím, jestli mi věří. Já jsem prostě neměl žádné problémy venku, to jsi možná mohl zjistit. Já jsem chodil řádně do práce, všechno.
1: Rozčiluje tě, že lidi, co žijí normálně venku, platí daně a vlastně platí tvůj výkon trestu?
2: Věř mi, že bych taky radši chodil normálně do práce, platil daně a žil jako každý. Nic jiného si nepřeju. Prakticky každý si myslí, že ve věznici to mají lidé zdarma.
1: Nevadí ti, že jsi sám na cele?
2: Myslím, že nevadí. Protože člověk není pod vlivem jiných trestanců. Nepodléhá tomu kriminálnímu životu. Ty jsi taky možná myslel, než jsi mě viděl poprvé, že přijde nějaký potetovaný a takové ty věci, ne?
1: Vězení je vysoká škola zločinu. Je to tak?
2: V některých případech ano. A proto, i když jsem ve vězení, tak s tím nechci mít nic společného. Prostě si jedu tu svoji jinou trasu. Jinou než je ta vězeňská. Je to dost obtížné, ale jde to. Proto je to taky s tím kamarádstvím a takové ty věci.
1: Myslíš, že ses ve vězení napravil?
2: To by vlastně člověk poznal, až by vyšel ven. Jsem skálopevně přesvědčený, že ano. Ale zase ti musím říct, že jsem nikdy nebyl grázl.
1: Kdyby ti někdo zavraždil 3 tvoje blízké, rodiče, sestru, jaký bys mu dal trest?
2: Tady už jsou chvilkové emoce a ty sám budeš tak naštvaný, že mu budeš chtít něco udělat. Ale když mu něco uděláš, tak budeš zase ty zdrojem toho násilí a on má taky své příbuzné a to by se to mydlilo v jednom kuse. To by byla vendeta. Nejsem mstivý člověk.
1: Teď, kdybych chtěl jasnou odpověď, je Zdeněk Vočásek vrah nebo není?
2: Na základě všech těch papírů a spisů, ano je. V jednom bodě se můžu prohlásit za vraha. Já přece jsem vrah. Zabil jsem a to půjde se mnou stále. To vymazat prostě nejde. Lze to jen odpustit. To je ale na lidech.
1: V tvém případě se ale objevilo několik pochybností a zaznělo také něco ve smyslu Vočásek nevraždil.
2: Ano, je to složitější a nechci se teď k tomu nějak dopodrobna vyjadřovat. Nechám to mírně tajemné. Vždycky je naděje, že se ve věcech může udělat jasno.
1: Naučí se člověk za 20 let ve vězení sebeovládání?
2: To je samozřejmé. Člověk má víc času na přemýšlení, ale záleží taky, jak který člověk. Máš třeba takové, co se dostanou do vězení, ale dělají všechno možné, aby se dostali ven. Jenže za rok jsou stejně zpátky. Mluvil jsem s lidmi, co tu vydrželi třeba měsíc nebo týden a zpátky do vězení. Někdo udělá třeba takovou chybu, že je déle zavřený, najednou má propuštění, vyleze, najdou ho kamarádi a teď říkají, už si dlouho abstinoval, musí si to oslavit. Tak ho přemluví a za chvíli je zase v tom. Takové začátky jsou špatné.
1: Máš venku kamarády?
2: Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Vazby s kamarády jsou rozpadlé.
1: Kdyby tě teď třeba propustili, máš vůbec kam jít? Šel bys třeba k rodičům?
2: K našim bych mohl jít, jenomže tady je jiná věc a já jsem jim to i napsal. Oni už mají svoje vlastní zvyky po takové době. Mně by to nevadilo, já bych k ním na návštěvy jezdil, třeba bych si s nimi i telefonoval, ale co lidi ve vesnici? Budou ukazovat prstem, hele, to je on, no. A budou ukazovat třeba i na ně. Může se to otočit i proti ním, nejen proti mně. Takže bych dříve nebo později kvůli těm pitomým řečem musel nakonec stejně odejít.
1: Minule jsi mi vyprávěl, že jsi ve věznici ušetřil hodně peněz. Jak se dá ve vězení ušetřit hodně peněz?
2: Prostě dá. Někde. Když už to je před tím výstupem, tak si člověk musí zajistit všechno dopředu. Potom už je pozdě, bycha honiti. Ale že bych měl hodně peněz, to nemám. Nebudu říkat kolik.
1: Letos v květnu ti bude 46 let. Před výkonem trestu si žil normálním životem, měl si práci a tak. Ale měl si ženskou? Jako partnerku?
2: Ano, byli.
1: Byl jsi zamilovaný?
2: S jednou jsem chodil 3 roky celkově.
1: Víš, co dělá dnes? Víš třeba, kde je?
2: Tam byla jedna jediná chyba, že ona odjela s babičkou do Maďarska. Byl jsem tam na návštěvě. Měli nějaký ten pozemek a takové ty věci. A začalo to tím, jak to prý s ní myslím. No a já řekl kamarádsky. To se jí trošku dotklo, takže to skončilo.
1: Dá se říct, že ti chybí ženská, nebo jsi si zvykl na život bez ženské?
2: Na všechno se dá zvyknout. Když si vezmeš třeba tamhle ty mnichy, jsou taky bez toho.
1: No, ale to je z přesvědčení.
2: Tady je to taky takový celibát. Záleží jak pro koho.
1: Kdo ti nejvíc pomohl za tu dobu, co jsi ve vězení? Rodiče?
2: Já bych řekl víra.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
4: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
5: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná Katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

Netrap se hochu, co se stane, až tě parář vožení, na žádná holka nedostane. Hešmanické

0: Život na zámku Selmeč se ukázal být příjemně stereotypním. Zámek byl mnohem menší, než Bernard očekával, a přilehlá obec byla také menší, mnohem menší než několik mil vzdálená Korpona. Zámek však obklopovala velká, hustě stromy posázená příjemná zahrada s jezírkem a běhaly po ní pávy. Jejich nepříjemný hlas doléhal brzy ráno do Bernardova pokoje, připadal mu ale jako poplatek za luxus. Kuchaři používali hodně smetany a červené papriky. Hraběcí synkové se jmenovali ve Vídni Johann Amos a Adam Wolfgang, v Selmeči Jánoš a Adam. Bylo na nich něco divného, na jedné straně jakási přejemnělost, na druhé straně zvláštní provokativní hrubost. 12letý Adam a 13letý Johann zpočátku sedali proti Bernardovi chladně a vyzývavě se na něj dívali. Čekali, co udělá. Bernard si toho nevšímal a mluvil s nimi jako s dospělými, takže brzy vznikla nepronesená a nepsaná dohoda, že si navzájem nebudou víc komplikovat život, než je nezbytně nutno. A v zásadách této vzájemné obezřetnosti spolu vycházeli bez důvěrností, ale s respektem. Zřejmě byl prvním vychovatelem, kterému se něco takového povedlo, protože hrabě byl jeho úspěchy evidentně velmi příjemně překvapen. Nejzajímavějším člověkem na zámku se však ukázal být tchán hraběte, starý baron Selmeči, o jehož existenci neměl Bernard původně ponětí. Starého pána nechávali na zámku celý rok, do Vídně ho nebrali a věděli proč. Baron nebyl tak šílený jako jeho dcera, rozhodně nebyl autista. Výstřední však byl dostatečně. Občas propadal na několik dní melancholii, ale následovali hyperaktivní týdny. Sluhové ho střídavě 24 hodin denně hlídali. Baron je byl holý, jakmile se mu nějak znelíbili, ale stejně jim občas uprchl. Neměl rád děti, mladí lidé mu byli odporní. Kněze nesnášel a zetěm hluboce opovrhoval. O své dceři říkal, že se zbláznila, protože byla vždycky neukázněná a nikdy se nedokáže ovládat. Stařec měl kolem 80 let, chodil většinou oblečen v hedvábném županu a na hlavě měl buď šátek nebo domácí čepičku. Jestliže se ale rozhodl účastnit společné večeře, přišel oblečen do rokokového kroje, v jakém chodíval manžel císařovny Marie Terezie, František Štěpán. Považoval se za Voltaireova žáka, prý dokonce s Voltairem občas korespondoval. Zlé jazyky tvrdili, že korespondence spočívala ve dvou dopisech, které baron Voltaireovi poslal a na které filozof neodpověděl. Pokud se baron vydal do zahrady, kde s lupou prohlížel květiny, listy stromů a chycený hmyz, popřípadě psí výkal na zemi, narazil si na hlavu s rozcuchanými velmi řídkými vlasy široký slaměný klobouk. Několik dnů trvalo, než si Bernarda vůbec povšiml. Pak ho jednoho dne zachytil ohnutým koncem hole a přitáhl si ho. Jak se jmenujete? Otázal se. Bernard řekl své jméno. Jak se jmenujete opravdu? Mávl rukou stařec. Přece se nemenujete Goethe. Jmenuju se Schiller, opravil ho Bernard. No to je snad ještě horší, řekl Selmeči. Slyšel jsem, že jste psal nějaké noviny. Absurdní zaměstnání, to za mých mladých let nebylo možné. Máte vzdělání? Ano, kývl Bernard. K vyučování těch zpratků mé dcery ho nebudete potřebovat. Hlavně jim žádné nevnucujte. Musím si ale vyzkoušet, jestli s vámi mohu mluvit já. Bernard se usmál. Co víte o Abrahamovi, vy učiteli, zeptal se. O kterém, zaváhal Bernard, znáte dějiny židů, našich učitelů a nepřátel. Věříme jim a nenávidíme je. Toho Abrahama myslím. Arabové, řekl Bernard, myslím, také tvrdí, že z něj pocházejí, že praotec Abraham založil Meku a že tam zemřel. Vykřikl starý Selmeči. A jak pak mohl být Abraham otcem tak rozdílných národů, židů a Arabů? Něco s tím praotcem nehraje. Neznal jsem ho, nevím, odpověděl Bernard. To není vtipné, zavrčel baron. Umění dialogu už dnes naprosto upadlo. To je ten pokrok? Jako kdyby se rétorika ani nevyučovala. To už bych se mohl klidně bavit se zetěm nebo s místním farářem. Obé mě stejně nemine. Snažte se trochu, vy primitivé.
1: Bernard přiznal, že o Abrahamovi mnoho neví. Očekával, že ho Selméši pošle studovat Bibli, ale baron se spíše chtěl vypovídat.
0: Geneze píše, že mu bylo 75 let, když vyšel ze země Haran, houkal. Ale také se tam píše, že jeho otec Terach splodil Abrahama v 70 a umřel ve 205. A když Abraham odešel až po otcově smrti, muselo by mu tedy být 135 let.
1: No to zní logicky, řekl Bernard hloupě. Če, pravil Selméči.
0: V tomto věku odešel z Mezopotámie přes Sichem až do Memfidy, prý hledaje obživu. Dohromady asi 500 mil ve 140 letech. Podivné cesty.
1: Bernardovi se vynořila vzpomínka na biblický údaj a hbitě ji použil.
0: A měl sebou svou manželku Sáru? Zeptal se. Výborně, jistě. A ta byla téměř dítě vedle něj, protože jí bylo teprve 65, chechtal se baron. Jelikož byla velice krásná, vydával jí za svou sestru a faraon se do ní zamiloval a zahrnul jí ovcemi, oslicemi, velbloudy, kravami a služebnictvem.
1: Vzpomínám, poznamenal Bernard, že jí bylo podle písma 90, když jí Hospodin slíbil, že povie Abrahamovi do roka dítě, ne?
0: Právě, a ač mu bylo 160 let, jelikož rád cestoval, odebral se do pouště Kadeš se svou mladou, těhotnou a stále samozřejmě krásnou ženou, líčil baron barvitě. Jeden z králů v té poušti se do ní rovněž neopomněl zamilovat, no a Abraham ji znovu vydával za svou sestru, takže získal další voli, osly a oslice, velbloudy a služebníky a služky.
1: Řekl Bernard, dá se říci, že tento Abraham ze své věčně mladé ženy dosti zbohatl.
0: Výtečná poznámka, zaradoval se baron. Tudy na to. Je jasné, že to všechno musí být pravda, nep je to v písmu.
1: A to obětování syna nahoře, navrhl Bernard,
0: nebudeme se bavit o dětech, odmítl Selméči téma štítivě. Stačí, že jsou nějaké v domě. A ti hošíci jsou aspoň temperamentní, že?
1: Jsou zvláštní, řekl diplomaticky Bernard.
0: Jejich matka se štítila mužů, kývl baron. Připomenul Bernardovi, aby četl v budoucnu písmo svaté pečlivěji a propustil ho s tím, že si příště popovídají o andělech.
1: Hrabě Erdédy jezdil v průměru dvakrát týdně do župního domu, kde pak několik hodin úřadoval. Vracel se unaven a zhnusen, okamžitě se šel vykoupat a nechtěl nikoho vidět. Bernard se nejen neodvážil zavést hovor na Korponu, ale ani se nezmínil o tom, že snad to město už zná. V témže měsíci předvedli bratři Montgolfierové veřejně ve svém rodném městečku Annonay balón plněný horkým vzduchem. Zatím v něm ovšem nikdo neletěl. Za to později v září vypustili před králem Ludvíkem XVI. A Marií Antoinetou ve Versailles aerostat, jak balón nazvali Réveillon. To znamená štědrovečerní večeře. Spojitost nechápeme, ale možná jsme zvolili špatný překlad. S prvními živými bytostmi v koši. Prvními vzduchoplavci byla ovce, kachna a kohout. Ovce se jmenovala Montossiel, což znamená výstup na nebe. To chápeme. Let byl dlouhý asi 8 mil a dosáhl výšky kolem 500 metrů. Let zvířata přežila, ale jejich další osud nám už není známý. Asi byl běžný. Proč ovce, milý Montgolfiere, zeptal se Ludvík XVI. Technika ho zajímala, jeho koníčkem bylo zámečnictví.
0: Její fyziologie nám připadala podobná lidské, pravil starší z bratrů Joseph Michel. Ovčí fyziologie, protáhla Josefova sestra tvář. A kohout? Je to pták, který tak vysoko nelétá, vysvětlil mladší montgolfier Jacques Etienne. A kachna naopak, kývl král. Ale nač to všechno? Snad nezamýšlíte? Ano, sire, přikývli bratři. Zamýšlíme jednoho dne vzlétnout také. Král se zarazil. Ale kdyby si Bůh přál, abychom létali, byl by nám dal křídla, řekl pomalu. Marie Antoaneta se postraně na manžela zadívala a dotkla se mimoděk umělé pyhy na své tváři. Pak pravila, sire, Bůh nám dal i věci, kterých jsme se museli zbavit, jak vzpomínáte. Třeba na křídla jenom zapomněl. Týžden hrabě do župního domu nejel, ale pozval si na kuličník souseda, zemana Pustaje a pana děkana. Bernard seděl v knihovně a četl s Johanem a Adamem francouzskou historii. Slyšel z vedlejší místnosti zvuky kulečníkových koulí a občasné klení a smích pana Pustaje. Zeman měl silný hlas a kulečník hrál špatně, ještě hůř než Bernard. Takže důvodů nadávat měl během hry o peníze dostatek. Nadával většinou maďarsky. Smál se nahlas a znělo to jako řechtání koně. Johan a Adam vždy zpozorněli, když zaznělo sprosté slovo. Pokud jeho význam neznali, požádali Bernarda o vysvětlení. Bernard nedovedl dost dobře maďarsky, ale slíbil, že si chybějící významy ověří. Hrabě otevřel dveře knihovny. Jsou chlapci hodní? Zeptal se. Tch, řekl Johan. Tch, přidal Adam. Všechno v pořádku, milosti, odpověděl Bernard. Otevřenými dveřmi zahlédl muže stojícího za Erdédym. Byl to muž kolem 30, drobnější a štíhlý, a zřejmě dával v oblečení přednost růžové barvě. Se zájmem pohlížel na oba chlapce. To jsou synové? Zeptal se pán hraběte. Ano, odpověděl Erdédy. Netušil jsem, že už jsou tak velcí, řekl pán uznale. A vy jste vychovatel. Bernarde, řekl hrabě, jděte a dohrajte za mě partii, ano? Musím s panem komisařem probrat jeho poslání. Merci. Komisař se usmál na chlapce i na Bernarda a spolu s hrabětem odešli.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
2: Krásný den vám i divákům.
1: Scholz. Polsku hradit škody z druhé světové války nebudeme. Varšava požaduje obrovskou sumu. To je strašně zvláštní spor. A jak to, že vybublal teď zrovna?
2: To má spoustu důvodů. To je naopak, tohle bych řekl, že nejzajímavější věc zatím. To je na dlouhý rozbor politologický. A myslím si, že České republiky se velmi týká. Že? Že nás to jakoby samozřejmě hrozně tahne k tomu Polsku v tuhle chvíli. Že? My jsme jako, tady spousta lidí mluví o tom projektu Trojmoří. Já když se spoustou lidí mluvím, tak mi říkají, už aby bylo Trojmoří, už aby jsme byli s Poláky a s Ukrajinci jeden stát. Jo? A vlastně říkají, my to tak nějak jako převážíme v té Evropské unii, ale žádná Evropská unie taková by nebyla, to bychom se museli asi rozejít. A já neříkám, že to někomu beru, ale ten spor je jakoby náš. To znamená, my ty naše země samozřejmě dlouhodobě jsou historicky navázané na Německo, zároveň samozřejmě druhá světová válka, máme nepochybně škody a křivdy z druhé světové války, takže do jisté míry to, co říkají Poláci, tady spoustě lidí se jakoby líbí, že by to Německo

0: víc platit. Nepochybně tenhle ten příběh jde hodně dovnitř, to znamená, určitě Polákům udělá dobře, podpoří tu stranu, která je, a všichni od začátku věděli, že Německo nic nezaplatí. No ale zároveň vzniká v té Evropské unii velká tenze, to znamená, to, že Polsko asi bude mít větší armádu než Německo, možná trošku je o tom, že chce mít možná časem i větší vliv než Německo. Otázka je, jestli Polsko bude schopný ufinancovat Evropskou unii, vyřešit Itálii, nebo jestli by chtělo mít velký hlas, ale dál to bude na Německu. A samozřejmě už padlo zase spory s Českou republikou, že to tady jako chybí, ale tenhle týden se zase připomnělo ty zhruba 3 golfové hřiště, co dlužíme Polsku, jak se dělala ta úprava těch hranic, že jo. A já často jezdím na ty hranice a vím, že tam samozřejmě ne každý Polák se úplně smířil s výsledky války o Těšínsko, jo. Čili to jsou věci, které tady jsou z mnoha stran. Myslím, že je tady jako velká podpora nějakého spojení s Polskem, možná i s Ukrajinou. Paradoxně ten, kdo do toho chce, myslím, nejméně Slovensko, který vždycky, když tyhle ty nápady jako padnou, tak Bratislava z toho není úplně nadšená. No a zároveň jsou to trošku jako, že kdyby jako Němci poslali peníze do České republiky za druhou světovou válku, to myslím, že by to byl populární, jo? To by chtěl někdo vyhrát volby, tak je to hrozně hezký téma, ty Němci nic nepošlou. No a vytváří to i do budoucna takový něco, jako že až se budou jednat, jak ty peníze sebou přesouvat v EU, tak možná třeba to Polsko řekne, že přimhouří oči nad těma reparacema, když budou nějaký podmínky pro to Polsko. Čili já myslím, že to je na stole jako další tlak na Německo. No.
1: Jenže ta druhá věta, Varšava požaduje obrovskou sumu, jakoby říkala, že kdyby požadovala menší sumu, tak by se o tom dalo vyjednávat. To z toho já cítím.
0: Já myslím, že vyjednávat se dá, tohle vždycky, když se bavíme o reparacích, tak to vždycky bude astronomická suma. A samozřejmě nemá to žádný jiný řešení než vojenský a tvrdě politický. Že? Čili buď to budeme hrát jako vnitropolitický téma, to my jako třeba Češi umíme, vemte si vždycky, že výročí bitvy na Bílý hoře, tak vždycky řešíme, kdo komu co dluží. Zjevně všichni víme, že už asi protestanti, protestantská liga i katolická, nikdo nic platit nebude, že jo? Ale jako umíme to řešit, takže jestli je to pro vnitřní publikum, tak je to moc hezký téma, jak vlastně ty, co teďka jsou u moci, kteří řekněme nejsou tak probruselští, jako ti jiní můžou si vyřešit tu vnitřní politiku. Jestli půjde o tu vnější, no tak taky čím víc peněz chcete, když byste chtěli skutečně vyjednávat, no tak tím líp se vám ustupuje. Takže jako rozumím tomu, co to Polsko dělá, ale není sporu o tom, já když jezdím po Evropě a různý orgány, spolupracující s Evropskou unií na bázi stomatologie, kde jsem, tak nelze si nevšimnout, že prostě praskají švy někde u Chebu. Jo? A musíme si říct, jako co bude. Čili spousta Němců, Francouzů vidí věci trošku jinak, než je tady vidíme v tom Trojmoří. A my to tak bereme z takový jako jednoduchý roviny, že říkáme, my opravdu máme rádi tu Ukrajinu, oni nemají tolik rádi tu Ukrajinu. A když jsem třeba v Polsku, tak třeba to nadšení není takový jako u nás, ale je tam mnohem větší nadšení, protože to Polsko bude fakt zase veliký. Že někdo se musí starat o tu Litvu, jo? Někdo se musí postarat o Lvov na té Ukrajině, debatuje se o tom, kdo to tam zainvestuje, jaký firmy a tak dále a tak dále. Takže je to obrovská hra, je to vysoká politika, je to vlastně zajímavý. Že? O tomhle má být mezinárodní politika, ne o frázích, ale tady evidentně jsou to ty miliardy, biliony a to je vlastně ta mezinárodní politika
1: v reálu. Pane docente, už s tím žiju 2 dny, s tímto článkem, polknout prášek a ulehnout na pravý bok. Tak zní recept na to, aby léky začaly působit co nejrychleji. Zkusil jsem to včera.
0: Já jsem si udělal domácí úkol.
1: Nic jsem nepozoroval.
0: Tohle jsem si dohledal celý. A musím říct, že na tom by se vlastně dalo odemonstrovat, proč jsme v háji s tím covidem. A prakticky se vším. Když tohle jako dojdete úplně do hloubky, tak zjistíte, proč je věda trošku k smíchu a všechno vlastně jak běží i v médiích. Takže realita tohoto sdělení je, že ten článek, člověk by čekal, že to je nějaký farmakolog nebo lékaři a že někdo opravdu zkoumal, jestli to jako pomůže. Ale to není pravda. To celý je profesor matematického projektování, který udělal počítačový program. Dost mi to připomíná, že tady velký slovo mějí matematici v době covidu. Jo? Takže on má jako instituci, tam spočítali program a udělali takový virtuální model žaludku a on se zabývá projektováním tekutin, to už jsme fakt jako hrozně daleko od té medicíny, a došlo mu, že za určitých poloh by to mohlo být to vstřebávání lepší. A aby to jako znělo dobře, asi možná byly i ty granty, tohle známe, takový, jak se strašně přifukují věci ve vědě, tak se řeklo, že se zvýší ta účinnost až o 85%. Jo. Což když si asi přečte nějaký pacient, tak to je ohromující. To je asi ta první věc, kde by se většina pacientů měla zarazit, že řekne, tyjo, my jsme spali na tom levým, tak co bylo doteďka? Že 85% je fakt jako hodně, jo. No, ale je to nějaký prostě matematický model, který on udělal, dostanou na to nějaký granty, jsou kolem toho velký výkřik. Asi možná i nějaký pacienti něco takhle jako polikají, doví, jak to jako bude, ale vlastně vůbec nikdo se neptal farmakologa, nikdo se neptal jako lékařů, a je to prostě jenom matematický model. Čili nemohu vyloučit, že to je pravda, nemohu vyloučit, že za 10-20 let to povede k nějakému zlepšení něčeho, ale taky to může klidně stát, že se těm lidem jako nějakým způsobem ublíží. Čili je to přesně senzace, chtivost ve vědě. Věci musí za každou cenu přicházet s obrovskými objemy. My jsme měli jeden čas, teď se urazí kolegové v Brně, a my jsme se jeden čas hrozně bavili, ale fakt to vedlo k dobrým výsledkům pro Brno, že byl vždycky koncem týdne objev z Brna, každý týden. Tam prostě jako první pochopili, že ta věda jako potřebuje marketing. A každý týden byl velký objev z Brna. Jo, 52 objevů nebo 40 objevů. Když došla řada na stomatologii, tak to jsem jako věděl, že to je úplně nesmysl. Jo. Ale jinak to ty lidi normálně nevěděli. Vytvořil se tím, jako, ne, že tam, i jsem pak mluvil tomu kolegovi, říkal, my tam něco děláme, a oni to trošku jako nafoukli, oni to trošku jako změnili. Ale za mnou začali chodit lidi a říkali, ty revoluční plomby z toho Brna máte? Já jsem říkal, ne, to je nějaký základní výzkum, něco tam jako zkoušeli, něco tam zkoušeli míchat. Ne, ale psali v novinách, že jsou nějaký úplně jiný lepší plomby z Brna. Čili to je něco, já se tím nechci smát Brňákům. Oni vlastně dělají to, co se po nich žádá, ty grantové agentury, že to musí mít jako ohlas, pak dostanete ty peníze, potřebujete ty novináře a pak najednou jednoho dne už zjistíte, že nejste vědec, ale politik. Že už jenom běháte po těch grantech a říkáte, na co to bude? A říká, no bude to na vytržení zubů a migrace Černochů v době otroctví. Bude to, jak se trhaly zuby v době covidu. Jo? A bohužel tak to prostě je. No.
1: Nebo barmské, práva barmských žen a
0: no a pak jsou desítky milionů. Jako ty peníze pak jako řádově, jestli si podáte žádost o Čapí hnízdo nebo o takovýhle granty, jak dneska už jsou takové podobné peníze. Že?
1: Jasně. Tak já a Merkelová bychom mohli vyjednat s Putinem mír. Říká Berlusconi, a to je konečně slovo do pranice, na to tady od února čekám, pane docente.
0: Hek, tam je tak. Hlavně velká škoda, že dokud to šlo, že to někdo nevyřešil, ty minské dohody a tak dále. Jo, čili asi úloha všech těchto lidí, speciálně těchto těch dvou politiků, byla, než to vlastně začalo být zlý. Protože tam, já vím, že Berlusconi není ve funkci a Angela Merkel vlastně skončila jakoby dřív, ale my se bavíme o něčem, co je válka od roku 2014, to napětí je tam podstatně dřív, že jo? Čili teď je to, řekněme, nějaká eskalace a asi tyhle ty politici to mohli dávno vyřešit. Samozřejmě teďka je jednoduchý, každý můžeme říct, že by jsme to vyřešili, možná my dva bychom mohli říct, že by jsme jako, že jo, jako, že i dali dohromady a kdo nám dokáže, že ne, že jo? Ale je to samozřejmě trošku absurdita. Jasný je, že dokud prostě aspoň jedna z těch dvou stran bude mít pocit, že pokračování té války něco přinese, tak se asi bude válčit. Jo, čili teďka jako asi někdo v zákulisí tuší, jestli někomu opravdu dochází, nedochází dech, ty informace. Pro mě ta válka je vlastně jako krásným poznáním asi pro vás, pro všechny, že jsme si dokázali představit v těch třeba 40. letech za té války ty dezinformace, že dneska co jsou. Že vlastně v obě dvě ty strany a pak teďka už nad tím člověk jenom mává rukou, už vlastně ani jako se nesnažím nějak jako vědět, jak to je, protože i tak jako nepokrytě se říká, my vlastně děláme všichni propagandu, spousta novinářů říká, my víme, že třeba to, co jsme vytiskli, takže tomu nevěříme, ale chceme někomu pomůct. Takže v té absurdní situaci vlastně ani nevíme, jak ta situace vlastně dál se bude vyvíjet. A myslím si, že nám to jako ukazuje, že bychom do budoucna měli mít jako větší nějakou nezávislost třeba. Jako myslím si, že třeba veřejnoprávní média. Já jsem viděl nějaký výzkum včera, že si dali Australani práci v tom a prošli Twitter a sledovali tu válku, kdo koho podporuje. A drtivá většina těch, co se vyjadřují na Twitteru, jsou buď placený jako boti nebo nějaký automaty. Že vlastně jakoby ta veřejná diskuze probíhá vlastně úplně řízeně někým a že měli pocit, že 3,57% lidí, kteří vystupují na tom Twitteru, se snaží o nějaký balanc těch informací. Čili vlastně najít někoho, kdo vlastně se snaží jako hledat pravdu, je vlastně extrémně vzácný a jenom se třískají emoce a v tak jako řekl bych dneska elementární věci, asi jak ta válka probíhá v době satelitů, skoro bych si tipnul, že to jako někdo mohl dát pravdivou informaci.

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházejí mi pedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě dalekosáhlé důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lidé, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec tím zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty, nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtělo by to postupovat rychlejc?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby. Radio Xaver.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkoobchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Petře, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi. A stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
2: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zautočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je. Ale jenom ještě doplním ty preference. Protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, STEM přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: To se jistě je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A tom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakýmu STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

0: Podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: V takovým teple, vy usměvavit, všechno funguje, co?
1: Klimatizace funguje.
0: Vy jste na houbách. Všichni chodí na houby teď.
1: Já jsem byl
0: my tady všichni chodíme na houby.
1: Já jsem byl na houbách 21. srpna 1968.
0: Jo, no jo, vlastně.
1: A k tomu se asi dostaneme.
0: A teď jsem to všude četl, že všichni chodí sbírat huby. Tak byste měl taky vyrazit, pane Macinko.
1: Ale jo, už jsem měl řízky z hříbku. Máte rád řízky z hříbku?
0: Ne.
1: Tak to nechodíte.
0: Nic takového řízky z hříbku neexistuje.
1: Existuje.
0: Jo?
1: Existuje.
0: Jo. Něco jako kachna sokurek, jako něco takového. Jak myslíte?
1: Ne. V luxusní ušlechtilé restauraci, kam i vy byste určitě chtěli jít, tak jednou tam přišli a mimo menu, který je luxusní, nabídli řízky z hříbku a tak jsem si samozřejmě dál a bylo to...
0: Pol rajchu?
1: No. Tam ještě to nedošlo. Já vím, že tam vy chodíte, to byste věděl.
0: Bych věděl. No, máme tady samé výživné události, pojďme na to. Podívejte se, vězeň číslo P01135809. Trump se vydal úřadům, zveřejnil fotku ze zatčení. Pane Macinko, co budeme dělat?
1: To je frajer. To je frajer. Podívejte se, jak se nechal vyfotit, jo. Jako představte, tohle tomu se říká mugshot, jestli víte. Slyšel jste to někdy. Mugshot je v terminologii anglické je taková ta policejní fotografie toho zadržence. Jo? Takže jak jsou tam jako zleva, zprava. Takže, a ten mugshot se dělá jenom jednou, že jo? To se nestylizuje, takže on se rovnou se tam takhle zatvářil. To je fakt frajer, no.
0: No, ono to možná velká sranda není, ne? Začne ten proces?
1: No, tak já jako myslím si, že Donald Trump z toho už možná srandu mít může. Jo? Ještě teda bych si bejt ním nechal tohle číslo vytetovat na předloktí, jo? Aby jako tu absurditu úplně dotáhl. Myslím si, že tohle je jeho už čtvrtá obžaloba. Četl jsem, že 4 obžaloby, 91 obvinění na něj už bylo vzneseno. Jo? A ještě nějaký, já nevím, desítky různých přestupků, takže tenhle ten člověk je pod palbou. Když se podíváme na ty naše zakazovače a honiče, upalovače čarodějnic, tak v České republice nepochybně největší čarodějnice je Andrej Babiš, tak ten nemá ještě 4 obžalovy, 91 obvinění. Jako na to, aby měl takhle úžasný mugshot, který obletěl celou planetu. To nemá chybu. Jako no. Já jsem se díval na ty jednotlivé jeho delikty, kvůli kterým už byla vznesena obžaloba, tak nejlepší je podle mě ten první. To je, jak zaplatil ty pornoherečce. Jo. Zaplatit pornoherečce za to, aby zavřela pusu nebo co. Ale to obvinění je, že to jako nevykázal jako výdaj v kampani. Takže jako měl, představte si, kdyby Trump se choval podle teda názoru demokratického prokurátora, tak by ve výčtu nákladů na volební kampaň prezidentskou bylo platba pornoherečce.
0: No.
1: To měl udělat. No.
0: No a co myslíte, Američani prý mají rádi ty psance, tak nepomůže onomu to nakonec?
1: No nevím, no. Tak... Je to, jako on nemůže dělat nic jiného, než přistupovat k tomu jako ke kampani, takže teď se poprvé mu stalo, že byl jakoby opravdu zadržen, vznikla tady ta vězeňská fotografie, byl tam asi 20 minut, protože mu tak jako v drtivé většině případů byla stanovena kauce ve výši 200 000 dolarů, tak to on tak obvykle nosí po kapsách, takže myslím, že to... Když se podíváte na tu fotografii, tak ta cesta, jestli letěl z Floridy, nevím, tak cesta tím letadlem musela vyjít možná tak zhruba stejně, kolik zaplatil tu kauci, takže to z jeho pohledu budou drobné, no a takže je to nepochybně nejoriginálnější volební kampaň, kterou někdo vůbec vede, že jde opravdu na hraně. Nemyslím si, že by ho zavřeli. Mm-hmm.
0: No takže co si o tom myslet?
1: No já myslím, že on si to užívá.
0: Užívá, že?
1: On si to určitě užívá a s ním si to užívají stovky milionů lidí na celé planetě.
0: A amerických voličů taky.
1: No, amerických voličů, protože Když se podíváte na ty jednotlivé případy, tak je to prokurátor jmenovaný demokratickým guvernérem, čili zuřivým odpůrcem, jo, to je tak, jako kdyby Miloš Vystrčil jmenoval prokurátora, který bude se živit tím, že bude ze všeho obžalovávat Andreje Babiše. Tak demokratický ministr spravedlnosti jmenuje prokurátora, nějakého pana Smise, který na Floridě ho obžaluje za to, v Georgii nebo co, tamhle obžaluje za ovlivňování voleb, že chce vyměňovat volitele, že spochybňuje volby a tím chce vlastně docílit toho, že to vítězství toho Bidena nebude tak jednoznačný, tak to je samozřejmě důvod pro to, aby demokratická vláda administrativa namenovala prokurátory a pověřila tím, aby honili Donalda Trumpa po celé Americe.
0: Trošku mám pocit, že ono ho to i baví.
1: Jo, tak kdyby ho to nebavilo...
0: Co by dělal doma senior? No, tak díval by se na televizi. Je.
1: Všechny ty pornoherečky už mlčejí, ne?
0: No.
1: No jo, tam uvidíme. No. Tady v souvislosti s tím, jako, je to teda velkou oklikou, ale podívejte se, zrovna tohleto je za případ jako ovlivňování voleb v Georgii, jo, což je jeden z těch amerických států a tam všimněme si, že to je takový problematický stát, kde i teď, když byly ty nedávné volby, loni, ty takzvané midterm, tak problém byl v Georgii, protože tam se jako dopočítávali ty hlasy ještě asi měsíc, nebo možná měsíc a půl po těch proběhlých volbách a chodili ty korespondenční ty, takže to může být krásný příklad, jak si zmrzačí stát volby tím, že podporuje korespondenční možnost hlasování. Takže tady jenom, jestli si mohu udělat drobnou reklamčičku na náš úterní pořad na kanále Xaver Live, přísně tajné, jsem se rozhodl trošku podrobit hlubšímu zkoumání ten fenomén těch korespondenčních voleb, protože i u nás naši věhlasní liberální demokraté se snaží stůj co stůj, abychom i my si na sebe zavedli tu korespondenční volbu a to už na příští volby, takže...
0: Na to se těším.
1: Úterý v 9 večer, všechno, co se dá, ze všech možných úhlů pohledu o korespondenční volbě, tak se pokusím já se na to podívat. Takže zvu vás na kanál Xaver Live v úterý v 9 večer.
0: Blaškova bouřka nejedlého volejbal. Jak došlo k vymátnutí ministra v taverně? Tak.
1: A tak to je. To máme tady aféru letošního léta. Bouře ve sklenici od šampaňského v žižkovské restauraci, kterou rozpoutala tady nechvalně známá dvojka aktivistů z Hnutí Ekonomia. Vlastně teďka už seznam zprávy. Pan Valášek a soudružka Jilinková. Já tady s těmi lidmi mám jako taky svoje zkušenosti, že to jsou fakt aktivisti, ale jako myslím si, že součet jejich inteligence jako možná není ani jako nedosahuje ani výše IQ prezidenta republiky, no, protože oni vždycky napíšou nějakou plnou blbost a pak musí jejich šéfredaktoři se za to omlouvat a své vylhané články zpětně upravovat, jo. No nic, no ale ten Blažek. Víte, mě na tom Blažkovi, na té aféře s Blažkem, tam je ještě jedna taková úžasná uchvatná organizace nátlaková, která se jmenuje Milion chvilek.
0: Ano, je.
1: Milion chvilek, ten včera...
0: Řečený Michprt.
1: No, milion chlívek proti demokracii. Uspořádal demonstraci za odvolání ministra spravedlnosti Blažka.
0: Ano, ano, ano.
1: A já teda jsem, protože mě tady to zajímá, oni jsou fakt jako super aktivisti, jo, bojují za jednu jedinou správnou věc proti všem těm ostatním. A... Tak jsem se kdysi jako napsal do nějakého mailing listu, že jako, jestli chcete od nás dostávat ty novinky, tak dejte svůj mail. Oni mi posílají ty svoje novinky. Dlouhodobě. Myslím si, že možná po dnešku už mi posílat přestanou, ale já když tak čtu ty jejich e-maily, tak jako podstatou každého toho jejich sdělení je, že vybírají peníze.
0: Aha.
1: Pošlete nám podporu finanční, a to je 1000 a 5000, a tak už to tam je přednastavený, jo, protože teď, a i když, a teď normálně fakt mi došlo na toho Blažka, jo. zítra už jdeme v 5 hodin odpoledne proti tomu Blažkovi, jo. A kdo se nemůžete zúčastnit, tak nám aspoň pošlete peníze. Odkaz jako na finanční příspěvek je zde, jo. Takže tak. Oni normálně, jim vůbec nejde o nějakého Blažka. To je prostě, aby nemuseli dělat. Jo, tak...
0: Takhle?
1: Proti Babišovi už bojovat nemůžou, protože Babiš je už jako, že? Babiš už je v opozici, to je blbý, to už teďka je jenom vládní retorika, že jo, za všechno zlé může Babiš, ale Milion chvílek potřebuje si tu svoji existenci nějak ospravedlnit. No a tak mají teď Blažka prostě a s každou věcí, ale fakt v každém e-mailu, který pošlou, žebrají o peníze, aby nemuseli do práce, takže i tohle, no a chudák ministr spravedlnosti, já když ho tak sleduju, tak on je jako fakt známý tím, že to je člověk, který rád diskutuje. On se zastaví s každým, mluví s každým, baví se, jo, je mu to jedno, kdo to je. A on klidně je schopný fakt jako hodiny kecat, jo. A takže on to jako nevím, no. Já jsem viděl nějaký jeho vyjádření, kde on jako
0: tak se snaží... Tak to se nepovedlo, pane Macinko, jo, kde si sype popel na hlavu, tam jsem si říkal, pro boha, proč? Ale jinou věc mi ještě vysvětlete. Tady to hvězdné duo prestižní novináři, rozumíte? Mně v tom všem chyběl jaksi pointička. Že se někdo sešel, tak se sešel. Ale já jsem pořád čekal, že se dozvíme od tady té paní, od toho pána, co vlastně tam se dělo, nebo co tam páchali vlastně za zločin, nebo já nevím, za co jsou vlastně pranýřovaní? To, že spolu seděli 5 hodin, je...
1: Oni spolu ale asi neseděli 5 hodin, jo.
0: Ale i kdyby, no tak dobře.
1: Ne, to je, Blažek přijde a zakecá se všude. Já už jsem ho taky jednou
0: potkal
1: v hospodě.
0: Počkejte, ale...
1: Kdybych se s ním vyfotil, možná taky bude mít z toho průšvih.
0: Podstatu toho sdělení těchto novinářů.
1: Ne, žádné sdělení. Tito novináři žádné sdělení nikdy nemají.
0: No to byste koukal.
1: Nikdy nemají, ne. Vůbec.
0: Tam je Cilly Link.
1: No Cilly Link.
0: Tam je
1: potřebujeme někoho znemožnit, nebo pokus, kdo je největší užitečný idiot, kterého v tuhle chvíli máme. Valášek i Linková, volejte, ty reagují na světlo. Oni jsou jak skalárky v akvárku. Zaťukáte a nejskotačivější skalárky v akvárku jsou tadyhle.
0: Neviděl bych to takhle jednoduše, pane Macinko.
1: Nasypete ptačí zob a oni už zdobou.
0: Ne. Tam je Cilly Link z nějakých míst bezpečnostních, no je tam jako... je Cilly Link. A možná kasacink taky, víte?
1: No, tak to
0: možná.
1: Tak je to.
0: Říká se to, já jsem u toho nebyl.
1: Já říkám ptačí zob a vy říkáte kasacink.
0: Jo, takhle. No tak to potom... No a nechtělo by to teda, aby nám to vysvětlili?
1: Oni?
0: Co spáchal ten Blažek s tím nejlíp, já to pořád nevím.
1: A oni nemusí nic vysvětlovat, ne? Znáte to, jak je to s těma příborama? Příbory ano. Se našly, ale podezření zůstává. Jo? A tohle to se... Víte, co udělali oni nám? Vzpomeňte si. Kauza ruský dluh. Tyhle ti dva exkrementi, nebo se říká exponenti, pardon.
0: Experti,
1: no, dobře. Rozpoutali před několika dvěma asi lety kauzu jako takzvaného ruského dluhu, jo. A oni jako ukázalo se, že realita byla taková, že za komunismu Československo v rámci takzvané Rady vzájemné hospodářské pomoci obchodovalo se Sovětským svazem. A my jsme jim dodávali strašnou spoustu různých věcí, protože tady se vyrábělo, zatímco v Sovětském svazem tam jako nebylo kde brát, že? Tam nebylo nic, tudíž oni nám nedávali nic moc. A proto rostla jako kredit takzvaných nějakých jako volně převoditelných rublů, které my jsme mohli použít na nákupy zboží v Sovětském svaze, ale protože tam nebylo co kupovat, tak nám byly ty rubly k ničemu. A tehdejší komunistická vláda, když zjistila, že máme těch rublů, už který nejsou na nic jiného použitelný moc, tak se domluvila s komunistickou vládou v Rusku, že tenhle ten náš kredit oni vezmou a uznají to, že nám to dlužejí. Čili kredit se přemění v dluh.
0: Přesně si to pamatuju.
1: Účetní operace, kdy nikdo nikam nic neposlal. A tyhle si to zjistili a udělali titulní článek v Hospodářských novinách, protože to doběhlo to přes listopad a proběhlo to někdy v prosinci 89. Klaus tajně poslal miliardu nebo cokoliv dolarů, ještě dolarů, do Sovětského svazu. Jo?
0: No ale to je typický Cilly Link.
1: No typický Cilly Link.
0: Helejte, děcka, víte, co počkejte, tady máme teď?
1: Typický Cilly Link ve smyslu, kdo je největší užitečný idiot, který vůbec nepochopí ani takto jednoduchou konstrukci a napíše to. Palášek Jelinková, kasacink, ptačí zob.
0: A kde myslíte, že k tomu přišli? To vy pořád to nechcete slyšet.
1: No dostali to od nějaké paníky. která tohle...
0: Já myslím, jako... že to šlo ze stodůlek.
1: Myslíte?
0: Tam je horká linka stodůlky, nebo možná vnitro, nebo něco. Máme tady kolega dělá na takové věci, podívejte se na to, jo, dobrý.
1: My jsme zjistili.
0: Krycí jméno Alena.
1: Ale teď, jako, aby to nebylo tak, oni to

0: je rozdíl jako mezi realitou a tady tímhle tím hezkým obrázkem? Ona tam vypadala jako svoje babička.
1: Ale jak ty to?
0: No nic, až se měla teda růžový vlasy.
1: Nebudeme zlí. Tak, Babiš by mohl zlevnit potraviny jediným rozhodnutím, prohlásil Fiala. Je to možný?
0: No tak.
1: Normálně stojí na palici, vám to jasný celý?
0: Jako to je fakt, že... Takže ten prostě Babiš, jako on podle mě bude toho Fialu strašit ještě tak za 50 let, jo. Za všechno může Babiš, jo. A ne, no, napadají mě strašidelné věci, ale ne, já jsem si teda nevšim.
1: Fanatismus.
0: Já jsem si nevšim, že by Andrej Babiš, a teď fakt dobrý, Babiš jako, Babiš si taky je to člověk, který si myslí, že slunce je planeta a tak, jo, takže, ale vysmívejme se mu jindy, jo, ale teď prostě jsem si nevšim, že by Babiš vlastnil Kaufland, Lidl, Tesco, Globus, jo? Nebo co je ještě tady za ty obchodní Penny. Jo? To jsou přece ty, kteří určují ty ceny. Jo? Babiš jako to je vyrábí, no, nevím. No. Zaprvé si myslím, že jako, to, že jsou vysoké ceny, té vládě vyhovuje. Zaprvé můžou útočit na Babiše, že za to může on. Úplně za všechno může Babiš, jo? I když my jsme super, super nejneschopnější vláda na světě v historii, tak za všechno může Babiš. A za druhý, když jsou ty potraviny drahý, tak Stanjura kasíruje to vyšší DPH, že? Takže oni jako udělají bu a hodí to na Babiše, ale nic, jo. Takže opravdu ne. A mě ještě tady na tomhle tom zaujalo ten proslov, který tam soudruh předsedník vlády měl, kde mluvil, že prostě ne, vláda jako nevytváří ceny, ale jako je naší povinností jako vytvářet přirozený nátlak na to, aby ty marže, ceny a tržby byly a ceny byly jako v nějaký rovnováze, jo, a zasmečoval to a řekl, specializovaný finanční úřad bude kontrolovat ty problematické místa, kde hrozí, že ta marže je nepřiměřená.
1: Mm-hmm. Jasně, no.
0: Konec
1: svobodného podnikání.
0: Mě už v té větě chybí jako jenom prostě jako slovo kulak.
1: To je
0: hroza. To je
1: vám jasný,
0: to je ODS, jo. To je ODS 2023. Na této židli seděl asi před hodinou. Zakladatel ODS a dělal tady taky rozhovor. A
1: no, ale
0: to byla trošku jiná ODSka.
1: To je pravda, ale chápete, pane Macinko, že toto ten Fiala říká proto, aby zahrál na ty nejspodnější půdy těch lidí, jo?
0: No, tak jako je to prostě, víte co, kdy já...
1: Babiš poslal vaši babičku do koncentrátu.
0: Až už blbě uvidím, tak já nerozeznám rozdíl mezi Babišem a Fialou na fotografii, ale když to člověk čte, tak nerozeznáte rozdíl mezi Babišem a Fialou. Babiš, to je jako, omlouvám se panu bývalému předsedovi, ale to vždycky byla směsice kňourání a vychloubání se. Fiala je směsice kňourání a vychloubání se.
1: Jdeme dál. Pavel, ten prezident, nesmějte se. Babička mi okupaci vysvětlovala. Pochopil jsem ji až později. Babička asi to nevysvětlovala dobře. Bylo to trauma. On se nestydí. Komunista, funkcionář, rozvědčík ve službách Varšavské smlouvy a on se nestydí o těch věcech mluvit, pane Macinko. Co budeme dělat?
0: No nemá soudnost.
1: Nemá soudnost.
0: Ten člověk nemá soudnost. Zase, když tady jsme před chvilkou se trošku naváželi do Babiše, tak Babiš má také, nebo je mu vyráběn a nafukován předlistopadový škraloup, zatímco tomuhle tomu je vyfukován a sfukován a schováván. Ale je to prostě podobné. Jeden je údajně spolupracovník STB, druhý je údajně pracovník STB, čili vyberte si sami, co je horší. Ale když tak na to se podívám, tak jako ten Babiš, když byly takové ty klíčové okamžiky, se připomínaly různá výročí, například 17. listopad, tak Babiš tam prostě buď to jako nešel, na tu Národní třídu. Když byl premiér, tak musel, tak tam šel v 6 ráno, kdy zuřiví antikomunisté ještě spinkají, takže tím jako moc nepobuřoval. A tak to většinou nějak jako promlčel, protože si říkal, no radši jako nebudu vyskakovat. Tenhle ten

0: je vyloženě jako havlizován, jo? Prostě generál Havel.
1: No jak v očích, koho, promiňte teda.
0: Tak lec, kdo tomu potom může věřit, že jo? Tak...
1: Pro mě je to důstojný pokračovatel Husáka. Pro vás možná Havla.
0: Důstojník pokračovatel Husáka, no, je to takovej tak. Husák zvyšen. No.
1: Je to komunista, no.
0: Ale dobře, no tak babička mu vysvětlovala, já myslím si, že všichni my známe jeho životopis vlastnoruční, který se psal v roce 87, jo, to už mu bylo nějakých, já nevím kolik, prostě 620, ne? Tak v 620 ještě pořád to nepochopil, jo? Tak on má možná trošku pomalejší to chápání asi.
1: No, on to nepochopil
0: On to pochopil až tak v 91.
1: Možná. No, ale musí to být cynik, pane Macinko. To musí být tak cynický člověk.
0: Myslíte?
1: Řekne doma, mámo, pojď, jdeme tam. To je jedno, že my jsme byli toho součástí, ne? Teď ty jsi byla politručka tam, podíváme si z nich prdele.
0: Já nevím, jestli mu nefandíte.
1: Ne? Takže si bude i Baldin a...
0: Když je někdo cynik, tak to jako tak ví, jak to je. Ale já nevím, jestli pan generál prezident je cynik. Jestli na to má, aby vůbec cynicky uvažoval, to je...
1: No on je soudruh, říkejte soudruh, jak vy jste...
0: Tak soudruh generál prezident, dejme tomu. No.
1: Čest práci.
0: Jako, nevím, no, jakože v roce 87 se vychvaloval, jak na gymnáziu se učil v leninském kroužku.
1: To mě baví speciálně.
0: A jak zrovna v 60. ta věta, v 68. přijeli přátelé ze Sovětského svazu. A jakoby nic, no, ale dobrý, no, tak tady ho prostě zatáhnou ho před budovu Českého rozhlasu. Pár dní předtím exhiboval na Havlovském Trutnově. Jako, dobrý, víte co, já nemyslím si, že jako je správný navážet se do hlavy státu, nebo tak, člověk by měl, i když si o něm myslí svoje a není jeho voličem, tak by přece jenom je to úřadující prezident, ale přesto, já jsem člověk, jeden jako z mála lidí.
1: No, vy jste dobrák, kteří, já vás znám,
0: kteří, já jsem organizoval společně s Jindřichem Forejtem, jsem organizoval pohřeb Václava Havla. To je pro mě jako životní zážitek mé kariéry prostě v prezidentské kanceláři. Nejsložitější věc, kterou jsme dělali. Václav Havel zemřel v neděli, v pátek byl ten pohřeb, ve středu se převáželo ty jeho rakev z ostatky na té lafetě a tak dále. A já opravdu nikdy nezapomenu, jak když ho vezli do toho Vladislavského sálu, tak hrála třetí část Sukovy pohádky, krásná, vnitřně jako tklivá, dynamická skladba. Od té doby si ji jako často pouštím a tak dál. A prostě ať je to, jak je to, tak prostě člověk si toho Havla musel vážit. Byl to prezident. Já, když jsem chodil do školy, tak Václav Havel byl na té zdi. Jo? Byl ten pán z toho obrazu. No a teď prostě přijede tady soudruh generál prezident, rozvědčík, který v 87. říkal, že přátelé ze Sovětského svazu ho navštívili v 68. Leninský kroužek a tak dále. Přijede do festival v Trutnově a má na sobě tričko s Václavem Havlem. Okolo něj skotačí disidenti. Dobrý, Martin Věchet je pořadatel toho festivalu. O tom já žádné iluze si nedělám. Tomu se vždycky houpala podle mě u pasu lahev slivovice, ale byl tam prostě pan Stárek, který tady byl disidentem, že jo, a prostě to je pro mě takový zklamání, že já si pamatuju na ten pohřeb toho Havla. A toto je něco tak nedůstojného, co dělají ty lidi tomu Havlovi, že já jako antihavlista prostě já se stydím za ně.
1: Tak, pane Macinko, volby by dle Medianu v červenci vyhrálo ANO, druhá by byla ODS a třetí Piráti. A potom už to, jak se říká, podržce SPD, STAN, TOP, Socani, KDU, Přísaha, Komáři, Zelenáči a Jindřich Reichl. Tak máme k tomu něco?
0: No je to, jako dlouhodobě to je pořád podobný, jo? Že ono to ukazuje, že tady opravdu Andrej Babiš materializuje zisk přízně, který nabral v prezidentských volbách, protože do té doby měl, já nevím, ve volbách měl nějakých 27% nebo 28%, teďka má přes 30. Na tomhle tom grafu jsou zajímavé dvě věci pro mě. Mm-hmm. Za prvé je to výrazný výsledek 4% lidovců.
1: Ano.
0: Což je strana, která, když by se tady tenhle ten model...
1: Neříkejte to takhle, 4% lidovců. Řekněte 4% pro lidovce.
0: 4% strana, ne?
1: Chcete, aby na vás někdo zakleknul?
0: Kdo? Pan farář, jakože by mě v kostele...
1: No ne, tak 4%, no tak...
0: Jo, vlastně, ty vůbec nedochází, no. Já jsem v těchto věcech pozadu, teď mě znáte.
1: No, tak se těžký s váma potom. Takže lidovci se 4% vás zaujali?
0: Ano, takže když tenhle model... Protože toto jako je tak přirozená podpora lidovců, kterou oni mají dlouhodobě, několik let. Jo? Dokonce to v minulých volbách nějakých to vyústilo v to, že oni, když si zkusili zakandidovat samostatně, tak neprošli, že? Ale takže 4% lidovci, a když přepočítáte tady tenhle ten graf na mandáty,
1: ano.
0: Tak u lidovců tam bude nula.
1: Nulička, jo.
0: Nulička. Víte, kolik mají poslanců lidovci?
1: Teď? Nevím.
0: 24.
1: Oh.
0: To, aby měli 24 poslanců, by museli mít 12%. To je prostě... Vidíte, chudáci piráti mají 12% a mají 4. No nic, to je jedno. Takže tady je vidět, jak prostě lidovecké vlísávání se do přízně a do různých obchodů zákulisních. Vždycky ovocíčko nese svoje.
1: Komu čest, tomu čest. To oni jsou v tom prostě, umí chodit zkrátka.
0: Oni v tom umí chodit, plavat, šipky skákat a tak dále. No. Druhá věc, která mě na tom grafu zaujala, je postupný pokles, ale fakt jako po malých krůčcích se šup SPD. SPD ztrácí, už prostě v několikátém průzkumu. Sice se dlouhodobě tam pohybuje někde na nějakém čtvrtém místě, ale na to se nehraje. Tomio Okamura, který vždycky byl vládcem zhruba 500 tisíc hlasů nebo něco přes 500, tak evidentní, že ztrácí a že prostě těch 33% pro Andreje Babiše doléhá docela na něj. No uvidíme, já nechci být prorokem. Ale když se podívám na první a poslední místo, tady z toho žebříčku, tak tyto dvě entity nebo subjekty mohou znamenat jako velký problém pro Tomia Okamuru. Velký problém, protože když mu 3% uhryzne Andrej Babiš a 3% Jindřich Reichl, tak Okamura dopadne jak lidovci.
1: A 1% plukovník.
0: Jaký plukovník, generál?
1: Generál, plukovník, Šlachta.
0: A ne, ten už neuškousne.
1: Ne? V pohodě.
0: To už já myslím, že ten si svoji slávu jako už užil, ne?
1: No, ještě nekřič to. Jsme na konci, pane Macinko.
0: Jo?
1: No. Tak. Začíná víkend a já se těším na příště a v úterý přísně tajné ve 21 hodin na kanále Xaver Live.
0: O korespondenční volbě.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Petr Macinko.

povídali, že do Dolní Lhoty přišel Bůh. Seběhli se všichni lidé zblízka zdáli, nad kapličkou rozklinkal se zvon, hádali se u rybníka jako

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jamila Stehlíková, povědomá žena. Už jsme zase světoví, zvedáme světová témata. Dnes se budu dojímat celý večer. Jdu do hospody. No tak já jsem napsal, že nevěřím, že paní Jamila opravdu existuje, protože jsem ji nikdy neviděl a vidět ji nechci a fakt nevěřím, že existuje. A myslím si, že já jsem potom tam dal další fotku a napsal jsem tam, zvedli jsme světová témata, opět jsme světoví, jsem dojatý, jdu do hospody, protože jsem se paní Jamilou jako inspiroval a sdílel jsem samozřejmě tu vtipnou fotku, která vychází tady z toho Petrova streamu. Je to humor, je to vtip. Samozřejmě jsem si nemyslel, že by ty lidi všichni odešli před tou fotkou, kterou jsem sdílel pár hodin předtím. Ještě o tom informoval vlastně i rozhlas. Jasně, to tady. Jo, že prezident promluvil, blablabla. Ano. Prostě humor, který všichni, co se tady dívali na Petrův stream, tak ho všichni znají, protože všichni ten for viděli, že to je vtip, že takhle vypadá. To tady Petr ukazoval a z toho jeho streamu vzniknul ten vtip. Takže ať se všichni ty dezinformátoři podívají na Petrův stream, pak ať se podívají na můj Twitter, na ten příspěvek. Předtím i potom, to X je důležitý. To X totiž preferuje svobodu slova, která vadí strašně moc lidem. Jo, tady to Pavel to tady sdílel a...
2: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpovědí,

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o
1: plní... Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
1: Co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě. Tak to je, kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde, kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiskne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to
0: těma
1: není, pane doktore, vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: přesto den co den. Po ránu na louce zatřpití.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Myslím, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou země, paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksever?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportový, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Volčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já jaký? Mám připravený pád Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi, ne?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativům nějaký?
1: On podléhá narrativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že ty jete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, no, je to tak. Nevím. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělá mě ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMS-ku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Že se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
2: já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval. Jo? Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Je to nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lily Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční, jo, Ukrajinci, jo, na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a čto vy děláte? Už jedu, jako jo. A já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: Je vůbec nevidí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: úplně. A tak my chtějí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: A
1: navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď, ten přínos.
1: No, no, je, to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. No. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka, on. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost?
2: Te.
1: No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jsi takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý.
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konklave, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, to tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?

0: ukázat, že není schopen tu instituci řídit.
1: Jste to řekl.
0: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
1: To je kubánské.
0: Já vím, já vím. Julieta, jste říkal, ne?
1: Monte Cristo.
0: Monte Cristo. Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
1: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
0: Teď už 9 miliard, to je jedno.
1: No,
0: tak
1: neříkejte.
0: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
1: No, jsi to prý vydíral.
0: To bylo jako vydírání.
1: Ale jak tam probíhal? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám.
0: No,
1: jako...
0: on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
1: hranici. Tak si to nějak představuju.
0: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
1: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne za rok a půl.
0: To je smutný.
1: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
0: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta s tou
1: dobočkou? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
0: Někde se to utrhne.
1: No.
0: No, pane Holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
1: Tak se vrátit teď papež a ředitel České.
0: Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
1: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
0: No, oboj je důležitý.
1: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
0: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
1: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
0: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
1: No, mě ne, Xavre je Maďara.
0: No, za papeže.
1: No.
0: Vy byste nemohl být papež.
1: Vy jste říkal, že bych mohl být
0: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
1: Papežové jsou modemani, taky víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
0: Vy byste měl tiáru.
1: Jo.
0: Hlavně byste musel mít červený boty.
1: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
0: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
1: To by mi šlo.
0: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
1: Já bych kázal, Xavere.
0: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
1: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
0: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
1: Tak to nedělejte.
0: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
1: no,
0: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
1: Jo?
0: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
1: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
0: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
1: To
0: proč?
1: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
0: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
1: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
0: Já to vím.
1: No, tak vidíte.
0: Ale občané to nevíš.
1: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
0: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
1: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
0: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce.
1: Hmm? Hmm?
0: Mohli v Česku.
1: A i nepřijde.

0: přeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
0: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jednoprávní médium.
0: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
0: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
0: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svého šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
0: I spojovatelku.
1: I spojovatelku.
0: No, víte co, pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
0: víme. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
0: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
0: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
0: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
0: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme? By byla vidět hodně.
0: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
0: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
0: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
0: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
0: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
0: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
0: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
0: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo, no. Ale tak oni vyvažujou.
0: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
0: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
0: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
0: Ale počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
0: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
0: Oni to nějak spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
0: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělal celý ty roky.
0: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte to, Ksefr. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
0: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
0: Zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak toto necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
0: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Hřích Xavere, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny.
0: Jasně.
1: Všechny, ne? A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
0: já nemůžu jinak, Xaver, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie, Xaver.
1: Tak
0: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
0: Mm-hmm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to zazvěl.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
0: Tak,
1: ale
0: tak
1: to...
0: pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: lidé. To ne. To...
1: Za?
0: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálama.
0: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
0: to. Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka,
0: no, a
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A
1: ještě tohle, no je, No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltyn vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
0: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Máme ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer, respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není. Víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
0: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžeme chybět, Ksafre, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
0: Pane. Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášho.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení, máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
0: A.
1: Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, oni chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: To jsou jako. On teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
0: To už je pro ČT3, ne?
1: To už je, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
0: Vy taky.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Labamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
3: Půjde-li cena zlata nahoru, jak to tak vypadá, je ten trend.
4: Ano.
3: Bude to záležet na různých věcech. Tak na té minci se to objeví nebo odrazí určitě. A když bude cena stagnovat, tak podle vás...
4: Poroste tou sběratelskou hodnotou sama o sobě. Ale já myslím, že diváky můžeme v tomto smyslu jako upokojit v tom, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida. A mince se kupují z hlediska sběratelského, nekupuje proto, abych je za půl roku prodával, byť jak jste sám tady ukázal, tak díky tomu, že to je sběratelská věc, tak je za půl roku to udělalo prostě násobek té ceny.
5: Celý rozhovor sledujte na XTV.
6: Na XTV.
5: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Hraje vám.
1: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt, to je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi Ivano vypadlo a všichni si vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jít také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já jsem takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímal.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále. S určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, kdybych... Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech potom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají. A jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Miroslav Jansta je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Miroslav Jansta, zejména šéf České unie sportu, advokát a tak dále.
1: A to předseda všechno... českého basketbalu.
0: A předseda českého basketbalu. Vy na to nikdy nezapomenete, pane předsedo.
1: To je hlavní přece.
0: No, řekněte, slyším v médiích poslední dobou názory, že český sport je na tom nejhůř v historii. Souhlasíte s tím?
1: To je absolutně pravda.
0: Protože... Jak jste to mohl připustit, pane doktore?
1: No, to není dopuštěním jim. To je způsobem vztahu stát a sport. A bohužel po roce 92 vztah českého státu ke sportu je macešský a sobecký, protože to ukazují čísla, ukazují to výsledky, ukazuje to to, že jsme jeden z nejoběznějších národů v Evropě, ne-li na světě. Je to tak, že chybí pohybová gramotnost, děti nenavštěvují už tělocviky, omlouvají se z tělocviků. Rodiče často si stěžují i na ty tělocvikáře, který naopak chtějí dělat tělocvik. Takže začíná to na škole a pokračuje to do klubu, do oddílu a prorůstá to celou společností. Stát jasně neřekl, že sport je prioritou ve zdraví, v pohybu a ve výsledcích, samozřejmě v soutěžení a připravování se na práci, na život.
0: Když jsem sledoval vaše poslední vyjádření různě v médiích, tím nemyslím vaše osobní, ale vás, sportovců, promiňte to slovo, neznám příhodnější, bafuňářů. Těm, co se starají o sport. Co vy byste vlastně od toho státu ideálně chtěli?
1: My jsme chtěli, aby se stát choval ke sportu stejně, jako se chová ke kultuře. Protože kultura je, i když si stěžujou filmaři, divadelníci, tak má pravidelnou podporu, má ministra svého, to znamená svého zastánce na vládě. My nemáme svého ministra, neměli jsme svého ministra. Jsme byli pod školstvím a to vidíte, jak to dopadlo. Sport šel úplně někam jinam, než šel do roku 92. Protože nejvíc o sport, český sport, staral stát a obce za první republiky, od toho roku 24 až do války. Potom 70. 80. hlavně 70. léta. No a pak nic. Tam se za 30 let samostatnosti Česka, kolik jsme postavili stadionů pro fotbal stát, kolik postavil stadionů, kolik postavil hal stát, podotýkám.
0: Dobře, tak...
1: Vzpomenete se na nějakou halu?
0: Ale vzpomenu určitě, na třeba na O2.
1: Tu postavil, to bylo za peníze Sazky, takže stát s tím nemá nic společného. Dál.
0: Dobře, tak nevím, kolik. Neskoušejte
1: mě. A ještě ta O2 slouží nejen sportu, ale i kultuře samozřejmě.
0: Ale v řadě městech určitě vznikají
1: města
0: nějaká...
1: Města pomohly, tak. Ale samozřejmě ne v rozmezí, který by chtěli a mohli, protože tam je většinou potřeba spoluúčast státu a ta nebyla.
0: Znamená to, pane doktore, že stát má s vámi, tedy se sportem, špatně nastavené podmínky?
1: Nebo... Jednoznačně jsou nastavené podmínky. Stát versus škola, stát versus spolky, stát versus obce a kraje. Ty podmínky nejsou, co se týká organizace a prosazování sportu, nastaveny, jsou náhodné, emoční, často vůbec tady spíš nejsou. Takže je potřeba do toho říznout a říct jasně, tady není teď máme Národní sportovní agenturu, což byl pozitivní krok, že jsme odešli ze zahnívajícího ministerstva, myslím zahnívajícího ministerstva školství, že ve vztahu ke sportu jsme přešli pod konečně svůj správní orgán, ale ten samozřejmě, když nebude mít podporu ve vládě, teď máme sice je přímo podřízený premiérovi, to je v gesci premiéra, ale premiér má zase spousty jiných zájmů a musí řídit celou vládu a všechno. Takže my, když mluvíme za Českou unii sportu, od roku 2014 máme usnesení, že požadují největší sportovní spolek zastřešující přes milion sportovců, požaduje zřízení ministerstva sportu, nejlépe po vzoru ostatních zemí, třeba spojených s cestovním ruchem.
0: Pane Jansto, bavíme se teď jenom o penězích?
1: Ne, my se bavíme o struktuře, efektivitě těch peněz, bavíme se o školství, kde ty peníze jsou a nejsou využity řádně. Jo? Protože ono to, někde peníze jsou, to znamená ve školách jsou, ale jde o to, aby se používaly na tělocviky, aby se používalo na výchovu trenérů, protože to nejsou schopni dělat ty tělocvikáři, využití sportovišť v okolí škol. A to je důležitý moment, to je základní moment vůbec českého sportu. No a pak je samozřejmě, protože český sport se nevyvíjel třeba jako v Německu součástí těch spolků, těch zemí, ale český sport vlastně byl když se organizovaný český sport můžeme brát vznikem Sokola. A ten se vyvíjel mimo školy, mimo stát. On byl vlastně protistátní svým způsobem, protože to bylo, z toho se vlastně vznikly legie. Vlastně kdo pomohl vzniku Československa? No sport. Sokolové, naše legie byly organizovaný po vzoru sokolský žup, sokolský povely. Sokolové byli hlavní nositelé, velitelé. Oni hráli rozhodující úlohu v říjnu, v listopadu, pak při osazování Slovenska od Maďarů. A taky ten stát se k němu zachoval, první republika. My jsme měli ministerstvo sportu a zdraví.
0: A to už jdeme hodně...
1: Ale to jenom hlubo... říkám, když srovnávám rok 92, kdy jsme jako ocásek, který tam byl daný v roce 88 ještě za komunistů, ta tělovýchova tam byla daná v roce 88, bylo, zrušilo se ČSTV. ČSTV zaniklo v březnu 90, jako tehdy to sloužilo jako ministerstvo. A nepřišla ani struktura nová, ani peníze.
0: Počkejte, řekněte nám, jestli zlomovým okamžikem, protože teď jsme zabrousili hodně do historie, tak z té novodobé historie je zlomovým okamžikem prodej Sazky?
1: Vůbec ne. Sazka, to je zločin, zabíjí ho dne. Zločin v tom smyslu, že nezodpovědností představitelů ČSTV, Českého olympijského výboru, Sokola, autoklubu, zabíjí ho dne, zmizel monopol, který je nemožný ztratit, tak tady to dokázali ztratit. Nikdo to pořádně nevyšetřil, nic se okolo toho nedělalo. Kromě, my jsme aspoň tlačili, ale bohužel to bylo už pozdě. To zmizelo. A to bylo o tom, že jsme ztratili majetek, který jsme mohli klidně prodat, mohli jsme to znamenit 5, 6, 7 miliard, který jsme mohli investovat samozřejmě do jiných hal, do jiných sportovišť. Ale on už v té době nesplácel, už nepodporoval těma měkkými penězemi sportování, protože s ním se spláceli bondy, které byly vypsány na postavení O2 arény. Jenom, když mluvíme třeba o O2 aréně, tak jak jsem mluvil o basketbu. Od 2. září tady bude mistrovství Evropy. Bylo umění vůbec získat tu skupinu, která tady bude, protože to je enormní zájem v Evropě. 9 zemí to chtělo, 4 skupiny. My jsme, i když jsme nebyli favorovat, tak jsme vyhráli. Jediný, my jsme tam neměli z těch 9 zemí, jsme tam neměli zástupce státu, my jsme si poradili jako federace sami, dostali jsme to. Stát nás následně podpořil, protože ten basket je tak žádaný, že si FIBA, to je naše nadnárodní organizace, poručila zaplatit licence za to, že to dostáváme. Ty licence stojí přes 80 milionů, stát nám přispívá 77 miliony. Ale Němci, kteří to dostali, mají finále, tak stát a spolky jim přispívají skoro 200 milionů. Italům v podstatě stejně jako nám. Ale Gruzie, která dostala tu skupinu, tak staví basketbalistům gruzinským speciální halu na to jednu skupinu, abyste věděl, jak basket má v jiných zemích podporu. A tím neříkám o basketu, tím říkám, když se podíváte, co v Polsku, teď bude mistrovství světa ve volejbale, ohromná podpora státu. Maďarsko, mistrovství světa v atletice, to jsou ohromné peníze. A vemte si, tady fotbalisti, který jsou pořád proklínaný a kouká se na skrz prsty, tak nemají ani jeden mezinárodní stadion, kde by se mohli hrát mezinárodní soutěže. To znamená, oni nemůže Česko dostat sem mistrovství Evropy ani světa, protože nemáme stadion. Ne, to je malá. Potřebuje 33 tisíc sedících diváků.
0: Dostaneme se zpátky k těm penězům za okamžik, ale ještě mi teda řekněte, když jsme u toho basketbalu, protože vím, že vy jste duší basketbalista celý život. Bude to vypadat v O2 aréně, to mistrovství, jako když se dívám na přenos Ameriky?
1: Určitě líp. My budeme víc fandit.
0: Aha, fandit, ale já myslím to divadlo okolo, víte, jestli...
1: Nám jde o to divadlo na ploše. Takže já doufám, že to divadlo bude skvělý a že naši hráči budou hrát skvěle. Ale jestli chcete jako show, tak jako jaký byste si představoval? Jako, že tam budou střílet trička? To budeme střílet trička. Jako chcete, aby tam byly hezký holky?
0: Vy to zlehčujete, pane předsedo.
1: Ale to je to show.
0: No, ta show je, když je to úplně narvané, za prvé. A vidím to v těch různých záběrech.
1: Takže vám jde o tom, jestli bude plný hlediště.
0: To také.
1: A takže jestli... plný hlediště už budeme se srbské.
0: Kdybyste mě nechal domluvit, pane doktor Jansto, tak já bych tu otázku položil komplexně.
1: Výborně.
0: Dívám-li se na televizi, na basketbal americký, tak vidím spoustu lidí a uprostřed takový jakoby nenápadný, kde se hraje. a to všechno se točí kolem toho malého prostoru uprostřed. Mají to takhle nějak vychytané, mají tam ty velké kostky, já nevím co všechno. Bude to vypadat jako ligový americký zápas v tomto ohledu?
1: V tomto ohledu, protože O2 Arena je postavená velmi kvalitně, je to jedna z nejhezčích hal světa, bez zesporu, tak to bude vypadat přinejmenším stejně, ne-li možná lépe než v některých halách.
0: Kolik stojí nejdražší lístek na takovou sportovní akci?
1: 15 tisíc.
0: A ten člověk sedí kde?
1: Na ploše.
0: Jako na ploše u těch hráčů?
1: Ano, tam jsou dvě řady a tam koukáte přímo na to hřiště, jste na hřišti vlastně a koukáte na ně. Jinak jsou lístky mnohem levnější.
0: No jasně,
1: desetina. Ale
0: určitě. A před tím utkáním samotným, když jich bude několik, bude probíhat něco. Já vím, že v Americe někdy vystupují jednotliví ti hráči Harlem Globetrotters. Něco takového tady nebude?
1: No, kdyby třeba vaše televize chtěla být sponzorem toho Harlem Globetrotters, protože by se hodně zviditelnila, tak samozřejmě my je pozvem, ale
0: kolik to stojí?
1: No, stojí to 100 000 dolarů, takže
0: To prý není tak drahý.
1: Já vím, ale my přece nebudeme hrát Harlem Globetrotters před mistrovstvím Evropy.
0: Jo, to nic takového. Tak a pojďme zpátky k té, my se na to těšíme samozřejmě, bude se to vysílat v televizi.
1: Česká televize má práva.
0: Práva a tak, takže to uvidíme a budeme vám držet palce.
1: Nám, když jsme hrajeme za Česko, hrajeme za nás.
0: Já jsem to teď myslel tak, že budeme držet vám jako předsedovi České basketbalové federace, aby to dobře dopadlo.
1: Aha, tak to děkuji.
0: Jo, tak aby to Česku neudělalo ostudu. A teď pojďme zpátky k tomu původnímu. Kolik peněz chybí v českém sportu?
1: Vláda přijala velmi dobrý koncepční materiál Sport 2025. Byl přijat v roce 16. A kde se vláda, a tím zavázala ostatní vlády, zavázala, že bude dávat postupně takovou výši peněz, aby v roce 2025 byla celkový výdaj státního rozpočtu, tak by na sport šlo 1%. Čím bychom v podstatě dotáhli kulturu? V současné době je to asi 16-17 miliard. Stát dává

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
2: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několika násobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, že není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
1: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
2: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, oni celkově podnikatelský prostředí potřebuje nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, tak by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělené podle klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
2: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
1: Myslíte?
2: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuji to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kdeco hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety zesnul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo. Škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranýřovala, děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No.
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno, tento film prošel schvalovací komisí Parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na Záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která...
2: Bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskajícího dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničku ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: Července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám, babička má výročí. Zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
2: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledacos už.
1: To je Šimek a Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je kraj ta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni, to je povídce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak to
2: což
1: je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor. Právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag queen?
1: Drag queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty.
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendro. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, Tak je, paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party,

0: víkend? Nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: pořádně. Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend,
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany intimní.
0: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono si
1: že
0: říká,
1: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
0: To vám nějakou dobu píchají ty...
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete... Mně těch lidí líto, no, já to beru...
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je? To ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě
1: no.
0: Tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, Pezinok. Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no a můžu taky.
1: No, tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam

0: To patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
0: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
0: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
0: školky. Tam byl, ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: To, jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: když
0: školky.
1: Když mě bylo tak 13. 12, tak no, to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt? Hmm.
0: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to prostě nebudu.
0: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky.
0: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není
0: u vás... Tak mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šláger ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
0: No
1: písnička.
0: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako.
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Vše dožijete.
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
0: jo,
1: chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi, ten
0: Polarejkovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou. A...
1: No, tak dobře. No.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
0: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu mu připojit na den denně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night. I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo. Mm-hmm. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
1: Ale víte, to je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
0: ne,
1: že to je zlý?
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se ale tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli pochopení a prostě se tomu to nesmá.
0: No. Tečka. Tak to já proto pochopení nemám.
1: Nemáte vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat dnům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti

naposled v 8. třídě chová si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí,

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Gruzie plánuje vypsat referendum o vyhlášení války Rusku.
1: Ale mně se to líbí.
0: Tady kolečko nějaký ještě.
1: Ale mně se to líbí, protože podívejte se na Českou republiku. My jsme tady vyhlásili válku Rusku a nikdo se nás na nic neptal. V Gruzii se těch občanů aspoň zeptají, jestli chtějí válčit proti Rusku. No vyhlásili všichni vrcholní politici Fialou počínaje a panem Tajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem, Končevám řeknou, že jsme ve válce proti
0: Putinovi. To jo, ale nevyhlásili jsme.
1: Podívejte se na některé pražské komunální politiky, na pana starostu Řeporyjí nebo na některé starosty z Prahy 6 vyhlašovali válku Rusku ještě předtím, než začala invaze. Takže v té Gruzii je hezký, že se těch lidí aspoň zeptají. Nás se neptal nikdo.
0: Jak to může dopadnout, paní Karol?
1: Já se nejsem...
0: Občané půjdou a řeknou, my chceme válčit. Nevěřím tomu?
1: Já tomu nevěřím a já bych měla i pochybnosti o tom, jestli to referendum vůbec bude vypsaný.
0: Jo, že to je taková spíš legrace... No, tak
1: ale líbí se mi, že napřed, než teda se začne řinčet zbraněma, tak se někdo těch lidí zeptá. Není to jako, že tady se nám tvrdí, že jsme ve válce a přitom je jasný, že v žádný válce nejsme.
0: Ale referendum, teda s ohledem na to, že DAF se vždycky mýlí, že, ale je to zajímavá věc, kdyby se tady nějaké takové referendum vypsalo. Kdyby skolabovali strachem, jak to dopadne?
1: No, kdyby se tady takové referendum vypsalo, tak myslím, že lidi, kteří by hlasovali pro, že chtějí válku Rusku vyhlásit, takže bychom dopředu věděli, kteří to budou. Že bychom podle toho byli schopni odhadnout ty počty. Že, tak bychom zapsali Fiala, Pekarová, Vystrčil. V tom senátu tam bude tak asi 50 lidí, kteří by do toho šli. Takže já si myslím, že tady bychom byli schopni to dopředu úplně bez problému odhadnout.
0: Mimochodem, jste nervózní z toho, jak dopadnou ty volby?
1: Nejsem. Já už jsem vyslovila nějakou predikci, jak to dopadne. Takže teď jenom čekám, až se moje slova potvrdí.
0: Ty senátní teď myslím.
1: No, o těch mluvím.
0: A ta predikce je ta, že se tam dostanou ti, co tam byli. Že třeba obhájí Vystrčil.
1: Já si myslím, že Vystrčil s velkou pravděpodobností obhájí.
0: Jo, jo.
1: Ne, že by mě to těšilo, jo, to je taky někdy problém lidem vysvětlit, že když něco jako komentátor říkám, že to neříkám, protože si to přeju, ale protože reálně odhaduju, že ta věc tak dopadne, takže já si myslím, že Vystrčil obhájí. Jakkoliv by samozřejmě bylo krásné, kdyby mu voliči vyslali vzkaz, že teda má jít se starat o Ukrajince na Ukrajinu nebo o Tajvance na Tajvan a že tuhle starost nemá dělat z pozice předsedy Českého senátu.
0: Mimochodem zjistil jsem, že mě jedna věc na těch volbách strašně vadí.
1: Jenom jedna?
0: Jedna nejvíc.
1: Jsem s ní?
0: Když je někde nějaký volební okrsek,
1: ano.
0: Tak že tam kandiduje někdo, kdo tam vůbec nepatří. Třeba u nás, v Tišnově, tam, no, západ Brna, tak tam se volí senátor a tam z ničeho nic, z čista jasna, kandiduje jakýsi pan Töpfer, což je chlapec od komédie, jak se říká, neboli principál divadla. A on
1: to je bývalý dlouholetý senátor.
0: No, a teď si říkal, tak budu kandidovat tam na západě Brna, kde má k tomu žádný vztah a myslí si, že teď tam přijede a že mu ti lidi jako pan tátovi z Prahy nahážou hlasy a on, že to přijde za 4 roky zkontrolovat. Mě to hrozně vadí. Zatímco, když je tam nějaký místní, nebudu teď jmenovat, abych nikomu
1: nenadržoval,
0: člověk, který to tam zná, jo, žije tam, ještě tam ředitel nemocnice třeba, tak jak může někdo uvažovat, že zvolí tady komedianta?
1: No já vás uklidním, protože já jsem docela se zaměřovala na ty výsledky senátních voleb i v toku času a málo kdy se stane, možná, že se to snad nestalo nikdy, že by někdo, kdo je takhle dosazený uměle do nějakého obvodu, se kterým právě nemá tu vazbu, o které vy jste mluvil, tak se nikdy nestalo, nebo nevybavím si případ, kdyby ten člověk uspěl.
0: A jste v tomto názoru se mnou jako na jedné lodičce?
1: No jasně, měl by to být někdo, kdo v tom regionu je, kdo v tom regionu funguje. A ostatně podle toho, jak dobře v tom regionu funguje, jak moc ho lidé znají, potom má nebo nemá podporu těch voličů.
0: Tak vstoupíme do volebního boje a řekneme občanům, že vyzýváme, aby nevolili ty přivandrovalce. Volte místní lidi, kteří tam mají kamarády, známí, budou je potkávat, to je nejspravedlivější.
1: Já bych to řekla ještě jinak, v těch volbách volte hlavou, protože spousta lidí v těch volbách chce volit srdíčkem a pak to dopadne tak, že ty hlasy propadnou a oni se strašně diví, že jim vládne třeba zrovna Fiala. Teď teda nemluvíme o senátních volbách, ale o parlamentních volbách. A pak můžou chodit na náměstí horem dolem, ale nic se nezmění, protože ten Fiala už tam jednou vládne. Takže u voleb používejme hlavu a nevyhazujme hlasy do koše. A to je jediné,
0: nejdůležitější. Aby volili někoho, kdo tam s těma lidma žije, paní Karol. To je nejdůležitější. Tak... Kdo si přijel pro hlasy z Prahy nebo odkudkoliv, tak je to vždycky podvod.
1: Já vám rozumím, ale to, že někdo někde žije, zase nemusí úplně znamenat, že to je dobrý kandidát automaticky.
0: Ne, a je už polovina úspěchu, protože tam je s těma lidma, bude se jim zodpovídat, ano. Sousedům, kamarádům, příbuzným.
1: Takhle to beru, ano, ale pořád platí to, co jsem říkala, volte hlavou.
0: Pořád platí to, co jsem říkal já.
1: Ale dobře, platí, co jsme říkali, oba jedeme dál.
0: Tak chcete. Tak hezká fotka,
1: yeah.
0: Já jsem pln dojetí, když to vidím, protože...
1: A máme podobný, jako trošku, je tam jistá podobička,
0: no,
1: ale ona to má delší,
0: jako v
1: to
0: sáčko. Tom, to už nechal, jako stran módy, ale prostě tenhle ten její úsměv já mám rád.
1: Já jí měla celou ráda.
0: Celou, já taky. Žádná královská výsost. Prince Harry a Meghan zuří kvůli titulům svých dětí. Co by chtěli?
1: To je přesně ta otázka. Co by chtěli? Oni by očividně chtěli nemít z toho, že jsou členy královské rodiny, chtěli by z toho mít ty výhody a nechtěli by z toho mít ta negativa. A když se ukázalo, že Harry a Meghan, hlavně teda asi Meghan, podle všeho, nebyla schopná unést ty nevýhody, v podstatě se od královské rodiny trhly a podle všech informací, které unikly, tak se trhly docela ve zlém. Tak najednou by z toho chtěli mít ty výhody. A to si myslím, že nejde, takže sice možná zuří, ale to je asi tak všechno, co s tím můžou dělat.
0: Herečka je to prostě.
1: Byla.
0: Byla. A ta paní Meghan, já mám rád Kate. Ta
1: já
0: je,
1: taky.
0: Ta je naše, jo. Ale ta Meghan, pozor, ta je nebezpečná. Ta nám zničí celou tu rodinu.
1: Já si myslím, že
0: nezní. Intrikánka, já to na ní vidím úplně.
1: Tak intrikánka to bude, o čemž svědčí to její jednání, to si myslím, že ano, ale naštěstí jako tím, že jsou uklizeni poměrně daleko od té královské rodiny, tak já bych v tom žádné nebezpečí neviděla.
0: No, nevím,
1: i když
0: už zase
1: je pravda,
0: se tak
1: různě... I když je zase pravda, že královna, která byla schopná se tam ty členy královské rodiny vždycky pozvat a stavět je do latě, tak ona byla velký tmel. Ona byla ta, která to tam dirigovala, která to tam řídila. To Charles nebude úplně tenhle typ.
0: No ten takže... nemůže ani cítit tu Meghan. Se podívejte na fotky. A když vedle něho stojí, tak on úplně se ošívá.
1: No tak Kate taky nevypadá, že by byla úplně nadšená z její přítomnosti, ale to je, do toho bych jim asi úplně nešéfovala. Já si myslím, že královna byla pro ně velký tmel, ale že Meghan se odstavila tak trochu sama, nebo vlastně tak hodně sama.
0: Stejně, že ten Harry jako uslyšel tady ten hlas téhleté paní, že? Tam mu musela předvést něco, co ani na poslední stránce Pornhubu není natočen.
1: Ne, tak prostě se zamiloval, ale zajímavý na tom je, že on v jednom rozhovoru vyprávěl, že pro něj pochopitelně nebylo jednoduchý najít si partnerku, což chápu, asi dokážeme to pochopit.
0: Ty jste byla volná v té době, já ty lidi nechápu.
1: Ne, my jsme se nikdy nepotkali, takže nebyla ta možnost, jinak by samozřejmě byla ruka v rukávě, o tom vůbec nepochybujte a stála bych tam na tom balkóně.
0: Když použiju váš výraz, který jsem od vás slyšel nedávno a budu si pamatovat do smrti, tak on by byl lukrativní partner.
1: Lukrativní, no on bez pochyby je lukrativní partner, ale on v tom rozhovoru říkal, že si vybíral partnerku podle toho, aby byla schopná to unést. Tu tíhu toho, že je členka královské rodiny, všechny ty povinnosti z toho vyplývající. Ne, že si vybral tu Meghan právě proto, že bylo evidentní, že ona to zvládne, že ona to dokáže. No a možná je sám překvapený z toho, že to tak není.
0: Co to je za kritérium?
1: To je důležitý kritérium, když jste člen královské rodiny. Vy si to neumíte představit, protože nemáte modrou krev.
0: No dovolte. Já si to umím představit, já se dívám na seriál Koruna.
1: No dobře, ale na seriál, to je, já jsem se taky dívala na seriál Nemocnice na kraji města a nedokázala bych operovat nohu jako doktor Sova.
0: Jako totální endoprotézu byste nedala?
1: Ne, totálku bych nedala.
0: Zajímavý.
1: Ani podle toho návodu tam.
0: No, takže toto, co oni jsou naštvaní zbytečně, protože
1: Sami se trhli, byla to jejich volba a teď to se nám vlastně vrací i s těma volbama tady u nás, že jo? Jednou prostě uděláte volbu a musíte si stát za tím, jak jste se rozhodli a nést si za to svoji odpovědnost a neházet tu odpovědnost na nikoho jiného.
0: Ale my fandíme Karlovi III. A té jeho klice, ne Meghan, Williamu.
1: Já budu až do konce života fandit Alžbětě II. Ze mě už to nikdy nikdo nesundá. Já jsem velký anglofil, pro mě prostě královna bude vždycky na piedestalu.
0: No a teď je král.
1: No dobře,
0: když jste anglofilka, tak anglofilka, prosím, ale jo, buďte trošku politicky korektní, tak teď byste měla fandit Karlovi.
1: Já na tom zapracuju.
0: No, paní Karol, to je všechno.
1: Tak to je krásný, zase se uvidíme.
0: Je pátek.
1: Takže v neděli.
0: No a co budete dělat celý víkend?
1: No, budu se připravovat na to, že už v neděli se spolu zase uvidíme.
0: Nemáte žádný program zavařování nebo něco?
1: Ne, já už mám všechno zavařené, všechno nejdete. Doma pod střechou. Budu kontrolovat strop, jestli už máme zastřešený ty zastropované ceny elektřiny.
0: Tak jo, no já se těším, mějte se.
1: Já taky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All my music.
2: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, mm-hmm, co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek?
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. To platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa na to, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: A my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent tam to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem, myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 000 korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co

0: 10% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
0: Já si dokonce myslím, že pan Komenda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
0: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku, poslední 4 roky má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Komenda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval, a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern, a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů, a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34, a to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě je s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni.

0: připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Dealu, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem. A můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
0: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
0: Evropě
1: velké věci.
0: Budou sedít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci.
1: Opravdu?
0: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy.
0: Ano.
1: I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu. z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
4: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedres mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu i hojínky záhuby. Právě sled, bílý květ, noc je protržená obálka, už se k lesu snáší valčík

ožehnevý buzdola, pyšný profil protektora, s kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví.

potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněj, válka neválka. Vzpomínám na ta jména,

0: Denis Tenganů doráží, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli oxidi mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
3: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky, takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon, a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat, a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
2: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem. Ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%. Tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus, a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
3: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČESu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČES a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČES kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
2: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
3: No, tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tuto chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
2: Většina opozice, tak řekněme.
3: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
2: Nechtěli být Čechama.
3: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu a Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem a proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
2: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazimonopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
3: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
2: Jenom, to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
3: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na

0: pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu, nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí, a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku, tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme od těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál.

0: Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takovéto odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy, takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dále.
1: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
0: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí. A že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kde tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš.

0: dneska, jak jste přijel od toho táboráčku v tom klobouku, to se moc líbí. Hrál jsi si Rosu na kolejích?
1: Ale nevím, máte to zmatený. Jako, víte, proč mám klobouk? Já jsem od rána pracoval na zahrádce.
0: Jo?
1: Jsem plel len.
0: A.
1: Ale taky, víte, aby propagoval naši show s paní Stonikovou za stranu a za lidi.
0: Aha.
1: Ať už to je dobrý.
0: Já takový americký.
1: Za 400?
0: Tak já vím, že za 400 je dobrý.
1: Ale nějak se v tom cítím důležitý.
0: Ale za stranu a za lidi bych chtěl spíš jako nějakou rádiovku, ne? Nebo...
1: No, já jsem si říkal, že bych tam měl být takový, za takovýho jako farmáře. I když to k tomu
0: nejde. Ale tohle to je americký farmář. To americký. By vás taky mohli zavřít teď.
1: Jak to?
0: No tak propaganda, ne?
1: Jo, to už taky jede tohle?
0: No tak už to je hustý.
1: No. A vy nepracujete na zahrádce nikdy?
0: Pracuju na zahrádce.
1: Taky. A plejete len?
0: Ne, vorančátka se starám.
1: Životu nebezpečná věc.
0: Znáte Kmotra, ne?
1: No jasně.
0: No a jak Marlon Brando, už starší, sedí mezi těma rejčatama, pije to víno a má tam ty vnoučata. Tak to je moje představa.
1: Nedávno jsem se na to díval. Mimochodem, viděl jste nový Top Gun?
0: Neviděl ještě. Vy jo?
1: Ne. No, viděl jsem ho.
0: To je inspirace?
1: Ne. To mám jinou inspiraci, prosím vás. Budu mít za pár dnů takovou košili s nášivkama Top Gun. Si objednal. Ale říkají mi všichni, jsem podobný na toho herce.
0: A hned z Top Gunu, ne? Nějaký jiný?
1: No na toho Toma Cruise. Je tam ta podoba, co myslíte? Jako?
0: Ukažte spíš profilovku. No, asi to bude chtít nějakou prácičku, jako maskerskou.
1: Na první dobrou to ne?
0: Na první dobrou bych to neřekl.
1: Ne?
0: Ale já myslím, že se s tím asi bude dát pracovat. Ale,
1: říkaj mi to lidi, no.
0: Ale pak bude hodně kameraman.
1: A vy jste taky podobný na toho herce českýho. Já si nemůžu vzpomínat, jak se jmenoval. Kemmer? Nebo jak se jmenoval?
0: Kemmer byl výborný herec.
1: Jo, ta podoba tam je trošku. No, pane Holče, musíme k vážným věcem, nedá se nic dělat, protože v naší zemi se dějou takové věci. Tak nám nějak domlel jistý mlýnek.
0: Ale mlel dlouho, on mlel měsíc a půl nebo kolik?
1: Tak jsou mlýnky, které mlou díl.
0: Jako. Ale ty mlýnky kolem Víta Rakušana nějak domlejvají, ne?
1: No, já mám strach, aby ho to nesemlelo.
0: No, zatím ale hejte mele hustě. Nenechte se mýlit, tohle to, že domlel mlejnek, to neznamená, že domlejvá Rakušan.
1: Ne, to já vůbec nepředpokládám, protože kdyby domlel Rakušan, tak by domlel i Petřík.
0: Barma. Jste u Petříka, ještě máme premiéra pořád, nevíte? Protože dneska se hlasuje ve sněmovně.
1: No jasně, pozor, my máme teď 1. září. No dneska je 1. září, pane Holče.
0: No právě.
1: Dneska jdou děti do školy.
0: Jo.
1: A máme teď 14 hodin a 15 minut a zatím nikdo nic nepíše, že by...
0: Já si říct, já mám jenom hloupý hodinky, typický, jo, s ručičkama. Vy máte tady, vidím, máte nějaký, máte tam odposlechy, tak nějaký? Co?
1: No...
0: Teď je to moderní?
1: Já jsem nakoupil odposlechy od té mlejnkov ženy.
0: To je dobrý.
1: Víte co, on tady dnes dopoledne byl v XTV na rozhovoru Robert Šlachta. A on tam říkal, že já jsem to nevěděl, vy to asi víte, vy jste přeci jenom vzdělanější, že milostivá od toho mlejnka,
0: co domlel,
1: jeho paní, že je učitelka a má obchod se špionážní technikou.
0: To takový normální, ne? Co? To vám nepřijde normální?
1: Nepřijde. Přijde mi to ujetý a přijde mi to tak, že si vlastně můžou dovolit všechno už. No, to je jako...
0: Tak mi tak se cítí hodně pevnej. Tak když máte kruce Peťku z Barmy, tak to byste se taky cítil jako šéf. I vy.
1: Já ne.
0: I vy. Nepodceňujte
1: se. Tak já jsem zahrádkář teď.
0: Jo, nasadil byste si tenhle klobouk.
1: A pletl bych len. Pletl bych len.
0: Jo.
1: No? No ne, tak je to uchylný celý, vůbec nechápu, jak ho tam mohl dát, on to samozřejmě věděl a jediný vysvětlení je, pane Holče, že to poručil.
0: Víte, tady už je...
1: že to poručil Redl.
0: Víte, tady už je těžký vlastně říkat, kdo kam koho dal.
1: Jak
0: ještě
1: to?
0: Se v tom orientujete, kdo kam koho vlastně dal?
1: Já jo, všude všechny dal Redl.
0: Ta. Dobře. A proto si říkám, když domlel Mlejnek, protože ve stanu už není nikdo, kdo by, koho by tam nedal Redl, ne? Tak když teď Slepičáka pustili z vazby ještě, podle mě by mohl stihnout komunální volby, ne? Ještě. Čestný prohlášení.
1: Ale jo, vidíte, to mě nenapadlo.
0: Vrátil by se na kandidátku, Vítek by řekl, hele, čestný prohlášení.
1: Teda vy jste hlava, pane.
0: Jsem velká hlava. Ukázal by na kameru SMSky, že to je všechno v pořádku, ale že by Pomlejnkovi jmenovala Redla, ne? A tím by zabil, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou, protože u Redla by nikdo nepředpokládal, že se Redl neskázal s Redlem. Ne?
1: Redl, no to jo, ale pozor, on ho nemůže nikam dát, protože on má papíry na hlavu.
0: To by se změnilo. Ty by mu sebrali rychle a představte si...
1: On by vrátil.
0: No jasně. A Redl, hele, šel by si nakoupit okamžitě do obchodu paní Mlejnkový, nějaký štěnice. Já to vidím úplně, zapadá to do sebe, ne?
1: No, musím na úvod ještě, no na úvod, musím vám, pane Holče, vyseknout poklonu. Což se děje málo kdy. Za včerejší stream. Já jsem u toho seděl napnutý. Vy jste překročil hranici, která tady ještě...
0: Vás ty taky, to, možností.
1: Vás to nějak rozhodilo?
0: Nebo? Trošku.
1: Jo. Kdybyste nám tady majetek, jak si ne, to jo. Vy jste překročil hranici, která nikdy ještě na streamu nebyla. Nikdy. A to ani když byl hostem Jan Kraus, mm-hmm. A myslím, že Zdeněk Polreich jednou a tak, tak to bylo třeba kolem těch 6 tisíc, ale vy jste měl 7521. Teď dávejte pozor. Diváků i divaček. Mm-hmm. Vidíte, jak jedu v těch
0: věcech? A co divačko? Jestli tam nebylo nějaký mezi nima? No, my jsme nediskriminovali, ne?
1: Nediskriminovali, to by bylo nekudný. Mohlo by tam být jedno divačko, no. Klidně, nebo dvě, ale prostě nic to nemění na tom, že jste tady posunul hranice možného. Je to něco pro XTV, jako pro ty Američany, když přiletěli na měsíc.
0: Jo, takový Top Gun, ne? Jako... Top Gun. Říkám, nechtěl byste pak nějakou to školeníčko?
1: Jak on se jmenuje ten herec?
0: Jak dělat streamy? Tom Cruise.
1: Tom Cruise. Ta podoba tam je, nedá se dělat, já to vidím tady na vodkuku našem. Já jsem si kolikrát říkal, když jsem byl v té Americe, že se tolik lidí se mnou chtělo fotit. Oni si mě pletli s tím Cruisem.
0: Nejsem si jistý, jestli s Cruisem, ale s někým možná jo.
1: Jo. Tak no nic, včera jsem slíbil, pane Holče, na streamu jsem vám poslal donate 200 korun. Jako,
0: se rozšoupil.
1: Mohl jsem taky dát stovku, no to je jedno, prostě dal jsem 200 korun, byl jsem v dobré náladě, že dostanete luxusní dárek. A dárek je tady připravený, nedá se nic dělat. Já jsem tomu moc nevěřil, že překročíte těch 7 tisíc.
0: Ale mohl nevěřit.
1: Ale, no nevěřil, ale přál jsem si to. Přál jsem si to, protože pro nás všechny je to velký posun. A tady máte dárek od, musím to říct...
0: No to je.
1: Budu férovej, od jednatele XTV, jo, protože jsme se včera bavili, kdyby náhodou překročil, tak dáme dárek. Takže já to sice prezentuji jako dárek ode mě, ale pravda je taková, že to je dárek od našeho pana jednatele. Jsou to luxusní doutníky a další krabici doutníků dostanete za 10 tisíc.
0: No to je paráda, to děkuju samozřejmě všem. Hlavně divákům, tak ty to udělali.
1: Těm je potřeba poděkovat.
0: No, a já nemáte tady nějaký řezátko? Že
1: řezátko, obyčejně sebou nosím na vysílání 2 až 3 řezátka. Co to je za otázku, jestli mám řezátko?
0: Vy nenosíte nůž u sebe žádnej? Nebo... Když vidím ten klobouk...
1: Když jdu ze zahrádky.
0: Helejte, já jsem si poradil. No to je paráda.
1: Pane Holče.
0: To je paráda.
1: Jež, to je paráda.
0: Podívejte se na to. Já se tady nebudu muset zapálit.
1: Jo, no tak od toho to je, můžu to takhle ukázat ještě divákům?
0: Jakože... Jo, ale ty doutníky nechte v té krabice.
1: Já mám na doutníky kašlu, mám svoje cigaretky. Přátelé, takhle, jo, aby se to nelesklo, pan Holec je tady obdarován, až tady budete streamovat někdo z vás na kanále Xaver Live, tak budou oceněny.
0: No já jsem vám říkal, nechte oceněn... to v té krabici, vy si nemůžete pomoct, co? Prostě.
1: Blbej. Budou oceněny dílčí úspěchy a čeká vás další, takže máte teď vlastně, kolik je tam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže máte 9 streamů na to, překonat 10 000 lidí živě online v jedné chvíli. A víte, co to? A dostanete další krabičku.
0: Sakra, se musím snažit.
1: Říká se tomu pozitivní motivace.
0: Jo.
1: A mě vám tak bolí zárasty zahrádky.
0: No, musí tam spíš sedět. Víte, nesmíte nic moc dělat.
1: Já se ojíbám toto. Mám hrabítka takový, no to je jedno. Toto vám jde, pane Olče. Toto jste celý vy.
0: Pojďte se na to, to je paráda.
1: Jako smrdí to jak dívčí škola, teda musím říct, ale...
0: Prosím vás, dívčí škola. Smrdí to, jaký smrdí, voní to krásně, ne?
1: Voní to krásně. No. Voní, krásně to voní, jsem chtěl říct. A je, mám to slušit.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
3: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
2: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
3: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
2: to určitě... To byla velká otočka, ale...
3: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
2: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a jo, já se tam, jo, je to nutné.
3: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
2: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak Takže
3: to už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
2: moc,
3: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch, těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
2: Tak.
3: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
2: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
3: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
2: TGM,
3: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
2: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
3: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal. Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
2: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis,
3: já 37.
2: myslím, že... No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
3: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
2: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
3: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
2: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
3: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
2: Ale lidi v ulicích nečekáš.
3: Ne.
2: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
3: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
2: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
3: No dobře, ale
2: je to vysvětlení.
3: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
2: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
3: Ale já myslím,
2: Slováky.
3: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
2: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
3: ale
2: další.
3: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
2: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
3: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
2: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
3: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenej papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili za celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek? Je to donucovací prostředek, povolenky.
3: Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
2: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
3: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
2: Tam se
3: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
2: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
3: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když se to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
2: Je tam jiná válka, buď v klidu.
3: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojeny a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě

0: za čárou byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, ne nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelu, Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný. Ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
1: Ale co vlastně je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
0: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
1: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
0: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
1: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
0: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
1: Jo, jako
0: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
1: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je

0: jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, neděláme to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu, a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být, a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no, čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No, my to dojednáme.
1: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

drifters off to see the world. There's such a lot of world

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Naše společnost přijímá definitivně transgender lidi, nebo máte pocit, že to je taková ta trošku pokrytecká hra, jakože ano, ale zaplať pánbůh, že jsem tam, kde jsem.
1: Prosím vás, je to ano, tu otázku dostávám často a nedá se na ně jednoduše odpovědět, protože jako Česká republika to není jako homogenní nějaký těsto, kde by to všude bylo stejný. Jo, záleží strašně moc na tom, z jakého jste města, jakou máte rodinu, jaký máte přátelé, sociální status, práci a tak. Takže já třeba osobně jsem to měla úplně na pohodu. Já jsem měla přijetí od rodičů, já jsem jediný vlastně velký problém měla s tou manželkou, pro kterou to bylo těžké to přijmout. Ale já jsem neměla vůbec žádný problém v práci, jo, živím se jako ta programátorka, nepřišla jsem o práci, nesnížil se mi nějak příjem, nezažila jsem nikde žádný posnižky, měla jsem spoustu přátel, všichni to skvěle vzali, takže bylo to vlastně super. Já jsem to měla super. Ale znám osobně lidi, kteří to měli jako strašný, kteří třeba, nevím, v práci zažili šikanu jako na učňáku, který prostě rodina je vyhodila z bytu, je to strašně různý. Mm-hmm. Takže nemůžu, já si myslím, že na tu otázku nejde odpovědět, protože prostě jakoby český národ není jako jednotná homogenní hmota.
0: Jak vás teď berou vaši rodiče? Říkají vám ženským jménem nebo mužským?
1: Moje rodiče to vzali velmi dobře a myslím takhle. Troufám si říct, že mi to strašně zlepšilo s nima vztah. Myslím, že možná i tím, že jsem konečně sama sebou. Já jsem dříve měla se svými rodiči docela konflikty. A tak bych řekla, že vůbec. A jo, ano, samozřejmě. Ono to pro ty blízký lidi je těžký si na to chvilku zvyknout, takže se samozřejmě pletli. Konec konců já jsem se pletla i při oslovování sama sebe. Když prostě 38 let používáte nějaký rod, tak jako přepnout na druhej nejde prostě ze dne na den. Ale vycházeli mi ve všem stříc a byli prostě skvělí.
0: Ten spolek Transparent, mm-hmm. o kterém, teda vy jste tam členkou.
1: Já jsem členkou.
0: To je spolek, který se stará o pomoc těmto lidem, rozumím tomu dobře, o ano. Informování veřejnosti.
1: Informování veřejnosti, pomoc těm lidem, děláme různé aktivity. Děláme třeba podpůrné skupiny, kam lidi, kteří takhle přesně tápou, jako vy jste to tady popisoval, když třeba někdo si není jistý a teď tu otázku v sobě tak jako žmoulá, tak může přijít na podpůrnou skupinu, kde prostě sedí lidi v kruhu, jo, nic se nevynáší ven, jako žádný informace, můžete tam bezpečně, svobodně si říct o radu nebo pozdílet, co vás trápí, takže to je jedna věc, kterou Transparent dělá. Transparent třeba vzdělává psychologii, protože to je velho hodně potřeba, jako v Česku psychologové na to nejsou připraveni. Jezdíme na různé besedy, diskuze, mluvíme do médií a pak třeba děláme i obyčejné věci, jako že pořádáme pro trans lidi pikniky, kde se můžou seznamovat, protože ono to strašně pomáhá, když tom člověk není sám.
0: No a to znamená, že vy, vzhledem k tomu, že takto veřejně vystupujete na tom svém YouTube kanále a na těch besedách a tak, tak máte nazbíranou řadu zkušeností. Z tohoto pohledu věříte v to, že existuje něco, čemu se teď říká nebinární člověk?
1: Já sama nebinární nejsem a
0: vím, ale
1: věřím tomu.
0: Jo, že to.
1: Věřím tomu, protože jako ono to nejde vysvětlit, stejně jako ta moje identita nejde vysvětlit, stejně jako ta vaše, jo, kdybyste měl
0: já
1: někomu.
0: Já vaši identitu naprosto chápu.
1: Jo, a já naprosto rozumím tomu, že u té nebinární identity možná bychom asi měli vysvětlit pro diváky, co to je. To jsou prostě lidi, kteří se nějak necítí komfortně ani v jedné z těch jako škatulek, jo, že prostě.
0: Ani žena, ani muž.
1: Ani žena, ani muž. A já se přiznám úplně na rovinu, že pro mě to byla taky cesta k tomu tohleto přijmout a pochopit, že jsem taky na to ze začátku nekoukala úplně jako, že mi to bylo jasný a říkala jsem si, no to je taková nějaká pro ně přestupní stanice nebo oni nevědí, co by, ale mám mnoho nebinárních přátel a najednou jsem jako nějak jsem to pochopila. Přišla jsem na to, že to je úplně jako v pohodě a pro mě, když se bavíme o těchto věcech, tak vždycky ono není potřeba něco nutně chápat. Jo, to máme takový předsudek, že musíme všemu jako nutně rozumět. Ono stačí si vždycky uvědomit, jestli ten člověk někomu jinému ubližuje tou svojí věcí, co dělá, nebo ne. Jo, když někdo prostě křičí, že by se měli, nevím, nějaký rasistický ty, tak a vyzývá třeba k tomu, že je potřeba lidem ubližovat, tak je to úplně co jiné, když si někdo žije svůj život. Jo? A pokud ten člověk se cítí tak, že není ani mužem, ani ženou, je to jeho věc. Mm-hmm. Nikdo jiný tím nějak netrpí, nikdo jiný tím nějak nikomu jinému tím neklesá životní úroveň, neovlivňuje to nijak život nikoho jiného než toho daného člověka a je to jeho věc a má můj respekt.
0: Ještě jedna věc, to mě nedá, řekněte mi, existuje řada vtipných poznámek, vtipů a tak.
1: No je.
0: Ale to je ve všech, to je na policajty, na blondýny a tak. Jak toto nesete? Máte v tomto věci, ptám se vás, smysl pro humor?
1: Helejte,
0: Znáte nějaký vtip o transgender osobách třeba?
1: Nevyprávíte
0: ho, jenom jestli vás to uráží.
1: Já jsem teď zrovna měla na Střeláku stand-up comedy show, teďko v rámci Prague Prideu, takže se diváci můžou kouknout na můj Facebook nebo Instagram, kde jsem měla 20-minutový pásmo a lidi se hodně smáli a měla jsem tam forky na tohle téma. Takže ano, já jsem sebevědomá, silná žena, se mnou jako mě ty forky jakoby neuráží, když jsou blbý, i když jsou blbý a hloupý. Nicméně chtěla bych říct tady důležitou věc, je potřeba si uvědomit, jako kam ten humor cílí a jaký má účel. Ono, když si děláte legraci z lidí, kteří jsou v pozici moci, jako, já nevím, politici třeba, tak je to úplně něco jiného, než když zesměšňujete, děláte si legraci z lidí, kteří nějakým způsobem si jako nesou těžký úděl. Jo, je prostě taková nejenci, dělat si jako legraci z lidí, kteří jsou třeba na vozejčku, nebo nějak nemohoucí, jo, nebo prostě mají nějaký handicap, něco těžkého si v životě nesou.
0: Takže opatrně
1: tyhle vlastně, ty lidi říkáte. Vlastně můžou to těžce níst, může jim to opravdu jako ubližovat. A myslím si, že humor by měl lidi bavit, měl by obohacovat náš život a neměl by ubližovat. A tam vidím jako tu ostrou jako dělící linii, co je OK a co není. Jako jestli to ubližuje nebo ne.
0: Tak jo, držím vám palce a děkuji za to, že jste přišla do XTV.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, nashledanou.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát. Stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den? Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabra, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkej, jestli...
2: Jel tam Knedlík, Ježiši. Jel tam Knedlík.
1: Ježiši.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku. Jaká jahoda, co to je za potupu?
2: A na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse. Nebo...
1: Tak je to
2: zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude
2: jo, jasně.
1: Pravda.
2: Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: Ona se taky povídá legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden Čiči Tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden Čiči Tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno.
2: Jedno Čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je Čičítko, hello.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: České
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To Tornádo. To je...
2: Já jsem se na hru k Xavere teď dočet na Seznamu a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Jo. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
2: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo Jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljoška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou provždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
2: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jste, jo, vy byste si ho pochoval.
1: Jak jsem křesním?
2: Honzík.
1: Honzík. Já Honzíku.
2: Vy byste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit, ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bonbon je. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prvý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: A porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xavere.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta
1: nějaký,
2: Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený acylpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
2: Proč obrouhnul?
1: No tak ještě...
2: já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte a
2: říkali, ne... tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková pan...
2: Konečná, Ksevere, neřík.
1: Co jsem řekl?
2: Ksevere, nechte toho.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl... Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím nic.
2: Skončí
1: popel.
2: Na té kapačce, Ksevere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
2: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavr, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce
2: jako
1: hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych... To řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, to je bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne, Ksevere? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita... herecká i, já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme,
2: jo.
1: Český Gaben, byl národním umělcem. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavr.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce... Neli, jestli to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Holče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksevere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel...
1: Jako Adonis a Jahoda?
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal... Tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má
1: jak to
2: odmakaný, Ksavr?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: já
1: Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem si slyšel... udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: To už je dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta. Hm? Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to
2: tarotní,
1: je,
2: no.
1: Lampasák. No.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to bylo za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? Hm? Byste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: Jo, tak to jenom,
2: abyste... Kdy byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
2: Jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral. Řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak...
1: To není tolik, jo. Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se, kolik,
1: tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte, A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkovi divadlo se...

0: Fialovský, to je Fialovský.
1: No.
0: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
0: Vy jste dneska plnej chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
0: Jo?
1: No.
0: A jste opravdu alternativní jedno... tam z Brna.
1: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? No jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
0: A jo, tak
1: to, ale je to,
0: to od vás čekám.
1: Nebudem no. to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu, a dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo.
1: abyste pod tu tabulicti mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní máme, konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají demonstrace a akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, počkejte, a nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
0: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu, Ksavre. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Ksavre, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký svědomí.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už jsem ten chlap. Ksavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
0: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže... se o mě ví.
1: No tak
0: držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik? Možná, no. Ale... Jak si v profesorovi vidět to dobrý? Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
0: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
0: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku a ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
0: A byste taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
0: Je?
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívám,
1: představte si, že
0: pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý.
0: Ne?
1: A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on někdy

0: Kterým věcem rozumí líp než vy a jste v prdeli.
1: To je možné, Xavere.
0: Jo.
1: To je možné.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Xavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou Nutelou v Německu,
0: no.
1: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože před tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
1: Teď
0: jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
1: Já bych mu to přál, Xavere.
0: Ne.
1: To. Jo,
0: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
1: Já jsem hrubýán nad
0: cím. Když je to zlatý člověk, kdy ten pan posl ho má tak rád. Bernd,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
0: Takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Vítková a Azalka.
0: No. Azalka Krušnohorská.
1: No.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Nadežda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: měli. Paní doktorka,
0: probírali, no.
1: To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
1: A
0: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo.
0: No.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak, Xavere?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluhovače?
0: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to mám.
1: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Xavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo. Ale... Chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
1: Inflace není, Xavere. To nešište dezinfo. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermanin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem
0: i bločky na poznámky.
1: Xavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí Nuteliér? Přednes, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě... Bohužel prý rozdíl několika, mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem
1: Podívejte zlej. Se na něj.
0: Na koho?
1: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Xavere, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá se nic dělat. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
0: No,
1: dneska jako je děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtetil kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To nevím. Myslím,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na český rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral. A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno vysela.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: A to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju. A dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufneme se.
0: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky k sebe.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Honzo, do Prahy a do Česka se po čase vrátil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský s manželkou. A já musím říct, že mě počínání naší vlády vrátilo do dětství, do 70. 80. let, protože mi to připomnělo, když do Prahy takhle lítali soudruzi z Kremlu a já jsem úplně, to mělo styl přivítání Leonida Brežněva Gustávem Husákem. Chyběl teda jenom ten kultovní polibek, ale místo toho jsme si zase užili obětí Petra Fialy, Volodymyra Zelenského, po kterém se Zelenský bude dávat hodně dlouho do kupy.
2: Ne, Petře, my to budeme rozebírat pak v detailu, jo, že si myslím, že ve výsledku to bylo kontraproduktivní jak pro strategii a marketéry koalice Spolu, tak i pro jako ukrajinskou věc v České republice. Protože to bylo prostě přepálený a to chování mnohých opravdu připomínalo spíš rohošku než vystupování vrcholných politiků. A určitě tady rozebereme jako pitoreskní oblečení chování ministra zdravotnictví, zvláštní oblečení téměř jako kdyby první dáma České republiky šla bojovat nebo šla agitovat na ukrajinskou frontu.
1: Možná no, se chystá.
2: Ale ona tam je taková ta zkušenost ty politručky. Já jsem měl pocit, že ona se prostě oblékla tak, aby mohla jít přesvědčovat ty potenciální bojovníky. Vydržte, bojujete i za nás.
1: Dostala plat, to... tak možná se vrátí k původní profesi. No,
2: a pak ty váleční bubny, no.
1: Každopádně zažili jsme orgie dvoudenní servility národní a já bych řekl ponížení, jaký jsme, takovouhle návštěvu jsme ještě nezažili a prostě musím říct díky vládě Petra Fialy, to byly dramaturgové toho. Pořad Na férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com anebo Apple Podcastech a Spotify.
2: Děkujeme za to.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: se.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, ne. Že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takový.
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
1: legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Tak to nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto... se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
1: Fakt?
2: No, jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Miskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale
1: do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když se na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebarovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. No. Ale pak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budu mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se prodává
2: no to se prodává.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan
2: já
1: Etzler
2: si říkám,
1: je tam třeba. Je,
2: taky, taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom Ksavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni s těma tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan.
2: Čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak, a
2: paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No, ale, no jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, Pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: No, z prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hezký, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne, ne, ne,
2: prostředí,
1: ne,
2: co?
1: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
2: můžu
1: tak.
2: Můžu věřit, že tá mezi nimi, aby někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale vy divácká jste, rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vyl, že to je jak Fiala. Ne, co?
1: Tak pozor, tak, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Cká... Rada...
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Ne, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať se mi ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ještě to vidím po první životě se nastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je Jonáš, všechno, řekni, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
2: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos
1: začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, to mediální jsou, dan.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou, ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal, jo, jo. Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no, 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
2: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana Rychlíka, kdy ten je
2: prestižní
1: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda, no, láska.
2: No, právě proto.
1: Tak
2: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: Součka. Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
2: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, mm-hmm. Ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď z kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Ne? No. Ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, mm-hmm. Doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
2: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne, živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já
2: bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvina po Vilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: To budu, to už se buduje.

0: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
0: Nejde?
1: Ne.
0: Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
0: Ale tí, ona nevodolá.
1: Myslím,
0: nevodolá, tam ještě by... nebyla, tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Sám dostane, ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
0: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No, no za komisí.
0: Koliká to už, no.
1: To jsou
0: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Hoče.
0: Pak to celý převezme. No, no to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
0: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
0: pravidla.
1: No a je to, je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty vole.
0: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat. A ono to není tak jednoduché asi.
0: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Mária Puca. A bylo to sfilmovaný, takový mm-hmm, slavný film. A mě... A... To bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota, no. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já no, to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka. To mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1. Tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil. A tak a byl velmi jako korektní, mm, jako přátelský. A byl, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl jak, jako na pozor, když už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
0: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla. A takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. Mm-hmm. Já, pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla.
1: Myslíteš takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane mm-hmm, Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: Hmm. Pane Holče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
0: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle. Já
1: no ne, tak no, ty texty čtěte.
0: A to vydá na... No říkal, říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu...
0: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas, pane Olče.
0: Jste to, tak počkejte, tak já to už... Ale Davídková od Azalky na Vilzonku, Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera, Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zda jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
0: Mm.
1: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl, vy jste...

0: na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl, to.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam minutu
0: slávy. Vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilvonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Na pokroucenej generační strom se slétaj z dálky hej na divnej ptáku. Už klín horní se stavěj do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu mě

se z pohoří a prachem jílej cest. Se vracej ptáci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčejlý zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená křídla, a kde jsou generace modrá

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, pokud jsem to dobře pochopil, odmítáte změnu pohlaví.
1: Já odmítám tu operaci, no. To vůbec jakoby ten termín změna pohlaví už je takovej jako...
0: Tak co teda
1: co si pod tím představit.
0: Protože žena jste.
1: Žena jsem, ženou se cítím. To slovo má význam podle kontextu, v jakém ho použijete. V podstatě většina lidí používá slovo žena a muž tak, jako ženu označujete člověka, kterýho za ženu považujete. Já vám to jako vysvětlím ženu, úplně, já vám to úplně vysvětlím, protože...
0: Na mě mluvíte moc rychle, asi jo. Jako ženu vnímáte člověka, kterýho za ženu považujete? Mm-hmm.
1: Takhle vím, jo, protože lidi říkají třeba jako ženy, že se to dělí podle pohlavních orgánů, jo. Ale v realitě vy nevidíte nikoho s pohlavníma orgánama. V civilizaci, ve které žijeme, tak s výjimkou sauny a sprchy vidíte všechny lidi oblečený, takže nedokážete odhadnout, kdo co má v kalhotech, jo. Například u transmužů, tam pokud berou testosteron, tak oni se změní k nepoznání. Prostě transmuže nedokážete poznat. To může být tady kdokoliv, tamhle pan kameraman, vy, kdokoliv z vás může být transmuž a nepoznal byste to, jo. A netušíte.
0: Počkejte, udělejte mi jasno, paní Králová, transmuž a transžena.
1: Mm-hmm. Takže transžena jsem já.
0: Transžena jste vy.
1: A transmuž, když je to obráceně.
0: Tedy kdyby pan kolega byl dřív ženou.
1: Mm-hmm. Zjednodušeně, ano, takhle by se to dalo říct, ano.
0: Tak jsou na to takové pilulky, že mi to na něm teď nepoznáme.
1: Spíš injekce, že to nepoznáte, že bude vypadat prostě takhle, jak vypadá, bude mít fousy, chlupy, nepozná, bude mít hlas hluboký, nepoznáte na něm vůbec nic. U transžen je to, záleží na kombinaci dvou faktorů, záleží na věku, v jakém se začne s tou hormonální terapií a záleží na nějaký genetický výbavě. Takže na spoustě transžen to poznáte nějakým způsobem, ale jsou transženy, na kterých to taky nemáte šanci vůbec poznat, i kdyby to byla vaše kolegyně v práci, se kterou trávíte 8 hodin denně.
0: Paní Králová, proč teda nejdete do té operace? Čeho se?
1: Jo, mám, já
0: bylo jsem, by to se vším všudy, takzvaně.
1: Vy jste mi říkal, že tenhle pořad má 20 minut a já jsem o tom natočila 40-minutový video, kde odpovídám na tuhletu otázku. Takže když tak se prostě podívejte na ten můj kanál, pokud vás to zajímá nějak do hloubky, na ten můj pořad. A když bych to tak jakoby zjednodušila. Já si myslím, že největší jako problém trans lidí je, že se ten problém sexualizuje. Že se dělá, že to je prostě něco, jako že to je sexuální, že to děláme za nějakým sexuálním účelem. Sex je součástí lidského života, ale je to prostě jenom nějaká součást. Mně jde o to, abych jako žena žila od rána do večera. Jo, když si to tak představíte, tak týden má 10 000 minut zhruba a zkuste si říct, kolik z těch minut trávíte nějakou sexuální aktivitou. Tak asi tak je, pro trans lidi je sex stejně důležitý jako pro všechny jiný lidi. Hraje nějakou část.
0: No jo, ale vy tím o ten sex přicházíte.
1: Nepřicházím, můžete ten sex prostě provozovat nějak jinak. Já bych tady do tohohle toho zrovna, jste se mě na začátku ptal, jako jestli něco, o čem bych nerada mluvila. Nerada bych zabrušovala do nějaký biomechaniky, ale řeknu tolik.
0: Já vám řeknu, kdyby... kam mířím. Já totiž mířím k zákonu.
1: Uh-huh,
0: protože jsem někde četl, že v naší zemi, na rozdíl od jiných zemí, je to tak, že musí být ukončená reprodukční schopnost.
1: Je to tak.
0: Abyste mohla se tedy nechat operovat a změnila se úplně na ženu. A platí to i u mužů tedy?
1: Platí to i u mužů. Já jenom v rychlosti dokončím, co jsem jenom chtěla říct. Podívejte, kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla, že mi vytvoří super funkční ženský orgán, tak řeknu okamžitě jasně, jo. Ale já se prostě upřímně bojím. Já jsem nikdy v životě nebyla v nemocnici, já jsem nikdy nebyla v narkóze. Já jsem už slyšela několik historek o tom, jak se to nepovedlo, že tam byly nějaký trvalý následky nebo různý prostě pooperační komplikace. A mě to jakoby nestojí za to. To, co má člověk nebo nemá mezi nohama, to je důležitý pro jednoho jediného člověka a to je váš partner nebo partnerka. A pokud vy si ten život dokážete nějak zařídit tak, že pro ty lidi, kteří s váma jako sdílí ten váš intimní život, to překážkou není, tak není co řešit. V běžném životě je to úplně jedno. A mě prostě ty rizika nestojí za to, abych tohle podstupovala. Takže to je jako odpověď na tu otázku, proč já na operaci nechci, nicméně mám o tom 40-minutový video. A teď k té legislativě. No, my jsme prostě jedna z úplně posledních zemí v Evropě, která to má takhle nastavený. Ta většinová veřejnost si myslí, že ten zákon tvrdí, že jakoby si musíte nechat přešít ten pohlavní orgán, že si musíte nechat jakoby vymodelovat jako vagínu a pak dostanete to F-ko do občanky, anebo obráceně. Nicméně není tomu tak. Ten zákon vyžaduje opravdu trvalé znemožení reprodukční funkce. Jedná se, přesný termín je kastrace, jedná se o úplné odebrání pohlavní žláz.
0: No říkejme to první, do kastrace.
1: Sterilizace může být vratná, sterilizace je jakoby širší pojem. Je to úplné odebrání pohlavní žláz, takže u transžen se jedná o odebrání varlat, u transmužů se jedná o odebrání vaječníků a dělohy. A to stačí. Já znám osobně několik transžen, který z nějakých endokrinologických hormonálních důvodů si nechali odebrat varlata, ale k té velké operaci se nerozhodli, přesně jako z těchto důvodů, že to pro ně nebylo tak důležitý, a dostali od českého státu F-ko do občanky, mohli si změnit jméno a přitom mají penis. Reálně. Nejde o ten pohlavní orgán, jde jenom o to.
0: O tu reprodukční schopnost.
1: O tu reprodukční schopnost, a jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která to takhle má. A s tím se pojí různý problémy. Jednak vy si vlastně nemůžete svobodně zvolit jméno. Já se vlastně nemenuji Lenka Králová ve svých dokladech. Je to z právního hlediska Lenka Králová je můj pseudonym. Stejně jako Lucie Bílá nebo...
0: Proč byste si nemohla změnit jméno?
1: Můžu si změnit jméno, ale...
0: Za 600 korun nebo kolik?
1: Můžete si změnit jméno, ale v zákoně je napsaný, že si muži můžou vzít pouze mužská jména a ženy pouze ženská. Takže trans lidi si musí, pokud se nerozhodnou pro tu operaci, a pokud se někdo rozhodne pro tu třeba modelaci té vagíny, tak ta sterilizace je toho nedílnou součástí, tak si můžete vzít maximálně neutrální jméno, což jsou jména, které jsou pro muže i pro ženy zároveň. Můžete být třeba Alex, René a tak. Ale Lenka je opravdu jako výslovně ženský jméno a já, když mám to M-ko v občance, tak já se nesmím jmenovat Lenka. Stejně tak je zajímavý, že ženy, nebo jak řekněme lidi, co mají F-ko v občance, už teďkon od 1.1. si nemusí dávat to ová za příjmení, ale kdybych já si chtěla dát ová, tak nemůžu. Obráceně to nefunguje. Takže já se nemůžu svobodně jmenovat, jak chci. Já jsem se rozhodla, že si to neutrální jméno brát nebudu, že mi to za to nestojí, takže já se normálně v občance jmenuji úplně svým původním jménem. A krom toho mám tam to M-ko a vy vlastně... Ten problém je, že vy neustále prozrazujete svůj největší jako intimní tajemství úplně cizím lidem, kdykoliv se legitimujete někde. Já říkám takový přirovnání, představte si, že byste měl třeba nějaký intimní tajemství svoje, který nechcete, aby nikdo věděl, nebo možná jako nejbližší rodina. Teď si představte, že byste si ho napsal na takovej žlutý papírek, nalepil si ho na občanku a od teďka ukazoval tu občanku všude s tím žlutým papírkem. Tohle to jako my trans lidi zažíváme. My, co jsme se jako buď na tu operaci čekáme, anebo jsme se pro ní nerozhodli. Jo? Ještě bych možná zdůraznila, že pro mnoho trans lidí je to, co tam mají mezi těma nohama, strašně důležitý. Že na tu operaci chtějí jít. Ale tady bylo právě médiama předkládaný dlouho, že to takhle musí mít všichni, a to zdaleka není pravda. Jde o to, jako každý to má trošku jinak. Žádný ten příběh není univerzální.
0: Řekněte mi, Lenko, přece vás musí napadnout, nebo muselo napadnout během těch posledních mnoha let, co když se najde chvíle, kdy to budu chtít zase opačně? Kde máte jistotu, že nebudete mít touhu být mužem?
1: Nemám, ale já to cítím úplně na 100%. Já jsem zrovna člověk, který nezaváhal. Žiju tím ženským životem asi 3 roky a nezaváhala jsem ani sekundu.
0: Jde to nějak popsat, ten okamžik, kromě teda mořské víly, ale to jsou detaily, jo? Ten okamžik, kdy pochopím, že jsem ve špatném těle. Já jsem o tom hluboce přemýšlel včera odpoledne a já ještě nemám ani střípeček toho, že bych si... Přemýšlel jsem o tom.
1: Ono se to strašně obtížně předává. Jo? Já to říkám, jako kdybyste měl nevědomýmu vysvětlit, co je to červená barva. Jo? Je to opravdu vnitřní pocit. A ještě já teda nerada říkám o sobě, že jsem se narodila do špatného těla, protože já svoje tělo nevnímám jako špatný.
0: Celkem dobrý.
1: Mám super ruce, nohy, prostě mozek, srdce, všechno jako funguje. Mě vlastně spíš hodně vadila ta sociální role a vlastně těma hormonama jsem měla potřebu to tělo trochu upravit a vylejzrovat fousy. Operativní zákrok, která na sobě nemám vůbec žádný, všechno se to povedlo jenom těma hormonama. A co byla ta otázka, prosím vás? Jo, jestli, jaké je to
0: pocit? Jestli se to dá nějak vysvětlit.
1: Pro mě to byl opravdu euforie.
0: Třeba nás teď sleduje někdo, kdo s tím bojuje a takovýmu člověku pomůžete.
1: Jo, když pro mě, když jsem to pochopila, když mě ty dvě kamarádky začaly oslovovat v tom ženském rodě, tak pro mě to byl neskutečně euforický pocit. Já jsem chodila týden po Praze, já jsem se jenom smála, usmívala jsem se, všechno mi přišlo jako najednou úžasný, jsem konečně pochopila jako do hloubky, co je můj životní problém. Když za mnou někdo jde s touhletou, to co vy říkáte, tak já jim většinou radím, ať zkustej buď zavřít si oči a prostě fantazírovat si o tom světě a zkoumat, co to s nima dělá, jako kdybyste si zavřel oči a představoval si, že prostě žijete obyčejný ženský život, jestli to pro vás je jako euforická představa nebo nikoliv, jenom tak prostě sledovat ty svoje vnitřní pocity. A druhou věc, kterou můžete udělat, je, že tak úplně stejně jako já, že se svěříte úplně nějakým nejbližším přátelům, řeknete jim o tom a poprosíte, jestli by vás takhle mohli třeba oslovovat a chovat se k vám jako v tom genderu, jakým prostě potřebujete a znova zjišťovat, co to s váma dělá, jestli se prostě na to těšíte.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xa.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi. Takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženy jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojdělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojdělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v tom roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma a velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný, a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoj. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbit. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kluci, nám proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání, a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o

0: tento kompromis musí Evropa nalézt. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se tu tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američané mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké ve srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To je přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásné.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.

0: Já myslím, že jsem tady jednou říkal, že jeden kolega jednou na veřejné besedě dostal otázku, proč jsou poslanci takový tupci. A on trpělivě vysvětloval, vážení posluchači, to je nepochopení zastupitelské demokracie. Jo? My jsme tam vysláni, proto se jmenujeme poslanci, našimi voliči, a my je máme co nejlépe reprezentovat. A protože ve společnosti je prokazatelně, myslím, 30% lidí, o kterých moje babička říkala slabší na mozek, no tak je tam 60 takových poslanců. To nemůže být jinak.
1: Matematika. Vy jste statistik.
0: Statistik, no a protože jenom 3% jsou géniové, tak tenkrát ten kolega říkal, tak takových jako já je tam jenom 6.
1: No oni chtějí do ústavy, že manželství muž a žena.
0: To já zcela podporuji. Prostě proto, že manželství historicky je legitimizace vzniku formace, která produkuje děti. To je, proto to manželství je a proto taky ve společnostech má výhody, protože společnost chce se udržovat
1: při nejmenším. Všechno jde kupředu. Tak
0: no,
1: to,
0: no ne, tak jakmile...
1: To Klaus neudrží, za pár let si budete moct jít za manželku sáňky, jako to je jedno.
0: No, já myslím, že tady je potřeba rozlišovat, žijte si s kým chcete, ale institut manželství, podporovaný společností, protože manželství má vést ke zrodu nových dětí, manželství by mělo být vyhrazeno jenom proto přírodní spojení muž se ženou vedoucí ke splození dětí. To já myslím, že je úplně správné, v tom ho podporuju, přestože někteří, co si říkají moderní, se snaží tuhle přírodu popřít. Mm-hmm.
1: Nemocnice si kvůli rekondičnímu pobytu šťouchla do Zemana, Ovčáček se zlobí. Nemocnice v Šumperku napsala na Twitter takovou jako ironickou zprávu. No, já nevím, Šumperk, nemocnice, co?
0: Teď se pokusím...
1: Já ti, Karle, nevím.
0: Já teď se pokusím být co nejvážnější, prostě protože ta situace mně připadá vážná. S panem prezidentem, myslím.
1: Jako s prezidentem Zemanem. Vážná jako ze strany.
0: Vážná, že jeho zdravotní stav je velice vážný.
1: Myslíte?
0: Já si to myslím, no. Já když občas vidím, oni se střídají, to je zajímavý, střídají se fotky, na kterých vypadá úplně zdravě a ve formě, s fotkama, na kterých vypadá velice v neformě. A já mám vážnou obavu, že ten jeho zdravotní stav je vážný. Já bych si do někoho ve vážném zdravotním stavu nešťouchal, ale považuji za seriózní říct společnosti, prezidentské volby nemusí být až v řádném termínu.
1: Mně to přijde tak, že když prezident sedí a hovoří, takže je v pohodě, jenom, že ten pohyb, ale já tomu houby rozumím.
0: Já jsem od svého dědečka, za kterým jsem chodil v posledních chvílích jeho života, a taky si pamatuju, jak přitom vypadal, slyšel strašnou větu, která se mi často vybavuje. Můj dědeček tenkrát říkal, víš, chlapče, kdyby mě mysl odcházela tak rychle jako tělo, byl bych mnohem spokojenější, protože ono v těchto kritických situacích ta mysl zůstává nedotčená a uvědomuje si, jak rychle chřadne to tělo. A já si proto umím představit, že mysl člověka v takovéhle situaci je stejná, jako byla, když mu bylo 18, ale to tělo dostává na frak. A
1: doufám, že to bude lepší, přejeme každému. Tak
0: každému přejeme, obecně, aby mu v té nemocnici pomohli a aby ten dnešní vážný stav byl překonán.
1: Ať je to prezident nebo neprezident.
0: To přejeme přesně každému. Tak, to přejeme každému.
1: Abychom opustili žartovnou notu.
0: No, na to se opravdu žartovat nedá.
1: Tomio Okamura u nás v XTV z Evropské unie vystoupit, hlásal tady, udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem. Havel propustil vrahy, zabíjeli dál. Tak zní titulek. A ten je, co titulek, ta citace z toho rozhovoru, abych byl přesný.
0: No, že Evropská unie kráčí do pekel, socialistických pekel, ekonomické neprosperity, předlužení, není schopna řešit v podstatě žádný vážný problém. Bohužel jsem se stačil ve svém životě dočkat toho, kdy chování bruselských úředníků až příliš připomíná chování úředníků RVHP. Tak to všechno je pravda. Jak to nakonec celou Evropskou unii dopadne, to se neodvažuju předvídat. Já myslím, že v České republice by se mělo začít diskutovat, jak to udělat, aby nás ta Evropská unie netáhla do těch pekel. To znamená...
1: Má pravdu v tom druhořadý stát, že jsme...
0: No to ano, to tam rozhodují jiný. No tak přečtěte si z posledních médií takový formulace, jako musíme zavést, Brusel nám sdělil, že my jsme v situaci, kdy některé věci musíme, nemáme vůbec žádnou obradu, jsme přehlasováni, proto se například soudíme proti některým věcem, to má pravdu.
1: A jeho výrok s těmi vrahy a s prezidentem Havlem?
0: A to myslím, že byla jedna z charakteristik tehdejší prezidentské milosti, teda ono se tomu správně říká jinak, ale ano, byli propuštěni i vrazi, nejenom vrahy, ale i vrahy, to je asi přesná formulace, a že ty někteří propuštění pokračovali, amnestie se tomu říká, pokračovali v trestní činnosti, to je bohužel pravda. Ona některá tahle...
1: Počkejte, milost a amnestie je něco jiný. To jsou dva různé...
0: Amnestie, já jsem použil špatný pojem. Byla to amnestie, široká amnestie, provedená panem prezidentem Havlem. Ona tahle gesta se někdy oprátí proti autorům, protože se ukáže, že část těch propuštěných se chová dál jako zločinci. Takže to je pravda, ale ještě k té Evropské unii. Já bych směřoval dneska úvahy v České republice k tomu, jak to udělat tak, aby jsme z Evropské unie mohli aplikovat to, co se nám líbí, a nemuseli se nechat táhnout do pekel, jinými slovy, nemuseli poslechnout to, co nám nařídí. Nemuselo by to končit až vystoupením. Já si umím představit úpravu ústavy, která by říkala, když se nám to líbí, tak to bereme, a když se nám to nelíbí, tak to nebereme. To jde. Se proto musí najít politická vůle, a zatím diskuze v České republice je černobílá. Slyšíte buď ty, kteří jsou nadšení, že nám velej, protože si ty lidi myslí, že my jsme hloupí, tak proč bychom si měli vládnout? A pak proti tomu stojí lidi, kteří říkají, není s nimi žádná dohoda, jdem pryč. Tak já bych do téhle diskuze připojil, pojďme upravit ústavu tak, že to, co je dobrý, berem, a to, co se nám nelíbí, tak to si nechte v Bruselu.
1: To bylo pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště.
0: Přijdete já také, 100%.
1: Tak já se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce,
2: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: mamon,
1: také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Lenka Králová je softwarová vývojářka.
1: To je moje profese. Jinými slovy, programováním se živím.
0: Programátorka vlastně.
1: Programátorka.
0: Čudlíky.
1: To je to, čím se živím.
0: A tak a vaše hlavní téma, proto jste tady, co si budeme říkat, jste žena, která se narodila v mužském těle. A jste velmi otevřená. Mluvíte o těch věcech, velmi intimních, velmi otevřeně. Už se vám to někdy nevyplatilo?
1: Já mám na to téma YouTubeový kanál, kam já si zvu i spíš ostatní lidi, aby mluvili o téhletý problematice, o svém životě. A že by se mi to někdy nevyplatilo, ta moje otevřenost, nemyslím si. Nevybavuju si žádnou chvíli, kdybych jako toho litovala.
0: Nebo aspoň vás něco zamrzelo třeba. Jistý okamžik. Bylo
1: ne,
0: dobře?
1: Ne. Jsem šťastná takhle, žiju si svůj život a myslím si, že je důležitý o tom tématu veřejně mluvit, protože třeba lidi, kteří tuhletu stejnou komplikaci životní zažívají, tak jim to strašně pomáhá vidět další lidi, kteří si tím taky prošli. A to je vlastně hlavní poslání toho mýho YouTubeového kanálu. Já ta videa netočím o sobě, ale vlastně dávám tam prostor dalším příběhům, kterých bylo v tuto chvíli něco kolem 40. Takže zhruba 40 hodinových rozhovorů jsem tam měla s dalšími lidmi, kteří si tímhle procházeli. A jsou to lidi všech možných profesí, všech možných věkových kategorií.
0: Z těch lidí, kteří byli u vás na tom YouTubeovém kanále, a klidně řekněte ten název, ať si ho...
1: Jo, chci udělám reklamu. Jasně. Kanál se jmenuje V tranzu. Psáno se z, takže vás tím všechny zvu.
0: Byl tam nějaký příběh, který jste vyslechla, který vám je otřásnul? Říkala jste si, to mě běhá mráz po zádech z toho?
1: Běhá mi mráz po zádech z těch příběhů, kdy ty lidi zažívají opravdu drsný odmítnutí od svých rodičů. Jo, já chápu, že to pro mnoho rodičů je častokrát těžký to přijmout. My máme vlastně tu genderovou identitu strašně spjatou, ten gender máme strašně spjatý s identitou. Jo, že prostě rodiče jsou pyšní na svého syna nebo dceru a pak když prostě se oni rozhodnou jít do té jakoby přeměny v uvozovkách, tak to pro spoustu rodičů je těžký tohle přijmout, ale jsou rodiče, kteří prostě neslyší, nerozumí tomu, že jejich dítě bude takhle šťastnější a odmítnou, jo, vyhodí je třeba z bytu kvůli tomu, nebo prostě s nima odmítnou mluvit, nebo je prostě různým dalším způsobem nerespektujou. A to jsou situace, kdy jsem z toho jako opravdu smutná, z těch příběhů. No. Ale zdaleka nejsou všechny, řekla bych, že u většiny případů ty rodiče, jim to třeba chvilku trvá, ale pak vlastně to pochopí, o čem to bylo a zjistí, že jako nejdůležitější pro ně je štěstí vlastního dítěte. A vlastně kvůli tomu, že pro ty rodiče to je složitý, tak jsem si do toho svého pořadu začala zvát i rodiče trans dětí. Už těch není jich 40, jsou tam 4 v tuhle chvíli, ale jsou tam autentický příběhy rodičů a jedna maminka tam právě i vyprávěla ten svůj proces, jak ze začátku to odmítala, přišlo jí to úplně ujetý, nevěřila tomu svému dítěti a pak postupně jako tomu začala přicházet na kloub a celý ten svůj příběh tam povídá. Takže i dobré konce. Já se ráda totiž soustředím na pozitivní věci.
0: Budete to považovat za nezdvořilost, když bychom řekli, kolik vám je let?
1: Nebudu, já to říkám veřejně, je mi 41 let. Tu proměnu jsem začala v 38.
0: Ten okamžik, kdy se to zlomí, mě zajímá, protože abychom ten ještě doplnili, vy jste žila roky v...
1: Jako muž.
0: Jako bych řekla. Muž, jasně, ale řekl bych ve vztahu, dokonce ano. Máte syna,
1: je to tak.
0: Jestli mám správné informace. Kdy dojde k tomu zlomu, že si řeknete všechno ostatní, musím obětovat tomu, abych byla šťastná tak, jak jste teď?
1: Důležitý říct, že u každého to je jinak. Takže já když řeknu svůj příběh, je to můj příběh a lidi na to přicházejí v různém věku, různým způsobem. Já jsem měla vlastně v dětství takový fantazie holčičí, pořád strašně moc jsem se za ně styděla, přišla jsem si, že jsem divná, že to nesmí nikdo dozvědět.
0: Co a dařilo. Dívčí fantazie?
1: Koukala jsem na malou mořskou vílu, měla jsem tajně pod postelí obrázky princezen, fantazírovala jsem si, že mám na sobě ty krásné šatičky a že jsem ta princezna z nějaký Disney pohádky a tak.
0: No a vlastně... tu mořskou vílu mám taky, musím říct, že jsem se díval, ale...
1: Máte ji taky rád?
0: No, tak díval jsem se, tak to řekl. Ale to ještě...
1: A tyhle ty fantazie mě nějak provázaly celý život. Já potom vlastně jsem v dospělosti, jsem to měla takový jako zakrytý pod kobercem, přikrytý, protože jsem byla pořád v nějakém vztahu. Já jsem vlastně skoro nikdy nebyla single. A když jsem byla, měla jsem dva takový dlouhý vztahy, jeden trval 8 let, jeden 15. A když jsem byla v tom vztahu, tak já jsem se vlastně realizovala skrz ty svoje partnerky. Jo? Na to jsem přišla až zpětně, že vlastně jako mají třeba malý holky, mají barbíny nějaký na hraní, tak já jsem vlastně hrozně bavila s mýma partnerkama chodit nakupovat a prostě jako běžit ten, strašně jsem se zajímala o ten jejich ženský život. A ono se to takhle pořád jako stupňovalo, pak vlastně došlo k nějaký velký změně, když se nám narodil syn, tak vlastně ta moje manželka začala plnit roli matky, došlo tam k takovému trošku ochlazení v tom vztahu, nebo prostě prošel náš vztah nějakou krizí. A mně se to začalo strašně jako znova intenzivně vracet, ty fantazie, jo, o tom, že jsem ty fantazie o tom ženském životě, koukala jsem třeba nějaký zpěvačky, prostě identifikovala jsem se s nima, pak jsem si začala i jako tajně hrát na tu holku a neměla jsem z toho žádný jako sexuální rajc, bylo to opravdu jenom, že jsem se prostě cítila dobře. Ale dělala jsem to tajně, strašně jsem se za to styděla. A potom jsem dospěla k tomu, že mi vlastně strašně vadí, že to dělám takhle ve skrytu, v tajnosti, že vlastně, já nevím, třeba jedu na víkend s rodinou a já se vlastně těším na to, až budu sama, že se ani nedokážu užít takový ten běžný čas, protože ty chvíle, kdy já se cítím šťastná a sama sebou, jsou jenom, když jsem sama doma a tajně. Svěřila jsem se o tom dvěma kamarádkám s tím, že za tím účelem, že jsem pořád jsem si myslela, že to je jenom hra na holku, že to je celý, že jsem prostě chlápek, ale že by mě bavila ta hra a chtěla jsem prostě zažít obyčejný den, prostě zajít si ven na kafíčko s kámoškou, prostě projít se po parku. A to jsem věděla, že už nedokážu sama, jo? Že prostě bych potřebovala nějakou pomoc, jako sehnat oblečení, jo, naučit nalíčení, byla jsem strašně jako fousatá,
0: chlupatá.
1: A za tímto účelem se svěřila těm kamarádkám, no a oni najednou, já jsem byla strašně z toho vyděšená, to tak bývá, když to někomu říkáte poprvé, ale oni to hrozně hezky vzali, začali se ke mně v podstatě chovat, jako kdybych byla jedna z nich, začali úplně změnili svoje chování a začali mě pak i v takovém jakoby položertu oslovovat v tom ženském rodě. A já jsem to najednou zažila, byla jsem prostě fakt říkám chlupatá, fousatá, prostě jako vy, a najednou jsem zažila, že se ke mně někdo tak fousatej mi přijdete teda. A chlupatej tady možná trochu na tý ruce. No a jak já jsem zažila poprvé v životě ten pocit, že mě někdo vnímá jako ženu a že se ke mně tak někdo chová, tak to byla pro mě ta úplně ta exploze v tom mozku. To bylo úplně, že mi to najednou všechno docvaklo, všechno to do sebe zapadlo a já jsem zjistila, že tenhle pocit chci mít prostě 24/7 a že proto budu muset jako udělat všechno, protože už jako si neumím představit, že by to bylo jinak.
0: No ale ta nejzásadnější komplikace už byla na světě a to je syn, ne?
1: Mhm. No, ona to byla v tu chvíli domnělá komplikace, pro mě vlastně největší komplikace byla manželka, ta to ze začátku nevzala, rozvedli jsme se, musím říct, že teď v poslední době už máme přátelský vztah, že už se to nějak urovnalo po těch zhruba 3 letech a ano, syn vypadalo, že to bude jako největší problém, ale nakonec se ukázalo, že vůbec, jo, že vlastně malí děti říká se, nevím, do jaký míry je to podložený nějakým výzkumem, že děti před pubertou to vnímají úplně jinak, nemají ten gender tolik spjatý s tou sexualitou a on to vzal vlastně hrozně rychle a hrozně v pohodě a nemám pocit, že by jako měl s tím von vůbec jakýkoliv problém a to jak on sám, tak i mezi spolužákama ve škole všichni mě znají a zatím nenarazil na nic, nikde.
0: Paní Králová, čím nebo kým jste pro vašeho syna?
1: On mě oslovuje tati v ženském rodě. Je to trošku, ano, je to...
0: Tati?
1: Říká mi tati, mohla bys tati vydělat a tak. Je to takový náš gramatický konstrukt, ale pro ně je to úplně přirozený. My jsme se právě s ex-manželkou domluvili, že nechceme, aby to působilo, jako že přišel o tátu, že má prostě dál tátu a mámu. Akorát prostě táta je holka, on to takhle bere a já to vždycky ilustruju takovou historkou, když jsem byla ještě poměrně na začátku té tranzice, tak ho oslovila nějaká holčička na hřišti a ptala se ho, hele, prosím tě, proč tvůj táta vypadá jako holka? A on řekl, protože chce. A ona mu řekla aha a jeli dál. A dál to prostě vůbec neřešili, jo, že prostě pro ty malé děti je to překvapivě, byť nám dospělým to přijde jako něco jako strašně komplikovaného a složitého a těžkého, tak ty malé děti to mají takový na pohodu. A myslím si, že to je možná částečně i tím, že ty malé děti si třeba hrajou, jo? Že on je třeba chvilku Batman, chvilku Spider-Man, že pro ně jako změna těch rolí a nějaký identity vlastně není až tak vzdálená jako nám dospělým.

0: Radio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb?
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
3: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
0: Hraje vám
4: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete, dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, zatím to, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomacii.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: to
2: přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Viktor, minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: třeba
2: kdo
1: tady
2: má...
1: to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak,
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura. Jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu, a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejde.

0: Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou zhodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mě hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.